Burčák a tradice v novém termínu. Hustopečo chystají burčákové slavnosti a na ně vyrazíme i teď tady u nás na Krokodýlu. Hustopečo letos čeká velká změna. Burčákové slavnosti se po letech přesouvají z října na 3. zářijový víkend. Město se od 17. do 19. září opět zaplní burčákem, vínem, hudbou, historickými kostýmy, řemesly, ale především návštěvníky, kteří si chtějí užít jednu z nejoblíbenějších slavností Jižní Moravy. Na své si v Hustopečí přijde tedy celá rodina. Tak pokud vyrazíte, ať se vám tam líbí, ať si to užijete, užijte i další hity u nás na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Espresso macchiato.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Radio Krokodýl.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

kdy se spolu nebavíme a hledáme signál, hledáme signál. Mám tě rád, a i když děláme chyb,

Happy birthday. So make a wish.

Na kroku Lidl si užíváme hit za hitem. Jarek přijde krásný poslech a my se jdeme podívat na D1. Tam řádil řidič, který si dopřával plnými doušky. Ano, řidič na dálnici D1 nadýchal téměř 4 promile alkoholu. Policisté ho zastavili poté, co na 206. kilometru směrem na Brno kličkoval mezi pruhy a podle oznámení předtím narazil i do svodidel. Během kontroly muž podle policie usínal a špatně reagoval. Dechová zkouška ukázala 3,86 promile. Policisté mu zadrželi řidičský průkaz a případ řeší samozřejmě pro podezření z ohrožení pod vlivem návykové látky. Tak tímhle směrem prosím ne, pokud je teď jedete, doufám, že pouze pod vlivem rádia Krokodýle. Přejeme pohodovou jízdu a zdravíme na D1.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě z

už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď v

vzpomínáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Ber za kliku a otvírej. Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený, za 990 korun.
1: Unihobby.
0: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
3: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Na vteřinu přesně 5.30, to je právě teď. Právě dnes máme pátek 18. září roku 2026. Poslední pracovní den 38. týdne, vyladíte Radio Krokodýl. Dobré ráno, zejména Krištofům, kteří dneska slaví svůj svátek. Pokud v téhle chvíli vyrazíte někam autem, možná budete hledat po dlouhé době, kde se zapírají mlhovky. Ano, máme tam mlhu na některých místech celkem hustou. Nevím, jestli to bylo mlhou, ale už tady i dopravní nehoda. Pokud jdete po 43 od severu k Brnu, tak těsně před sjezdem na Globus je dopravní nehoda, je odstavená. Pravda, sice v odstaveném pruhu, ale když se měl okolo, tak to lehce zasahovalo i do pravého pruhu. Je tam osobní auto po nehodě, je označeno teda trojúhelníkem, ale v té mlze a vzhledem k tomu, že to těsně za kopečkem, to jako není úplně ideální situace. A doufujeme, že se tam nic dalšího nestane. Prosím, dejte pozor. Co se týče počasí, to proberem podrobně během chvíle, jinak teď tam máme nějakých necelých 13 stupňů. No a ty odpolední teploty by se nám dneska měly pohybovat opět nevysoko, jenom někde kolem 23. Přátelé, máme pátek, poslední pracovní den před námi, tak šup na to, ať nám to rychle uběhne. Hlavně, ať se daří. Dobré ráno.
1: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 3 minuty a bude 6:45, jak je venku a co nás čeká. V Brně máme necelých 13 stupňů. Vyškov hlásí stupňů 9, Břeclav 10, Znojmo 10. V Jihlavě tam mají celkem dost chladno, tam mají 5,5 stupně. Ve Žďáru na Sázavu mají stupňů 6. Dnešní odpolední teploty mezi 20 až 23 stupni. Čeká se oblačno až polojasno. Ráno se hlavně v nížinách a v údolích vyskytnou mlhy nebo i nízká oblačnost, která se ale dopoledne postupně rozpustí. Tak dobré ráno.
2: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Poslední příležitost užít si letos v Brně festivalovou atmosféru. Best Fest v Káznici přináší legendy. Kapela Mucha, Záviš, J.H. Krechovský a Krechov Band, Tysičáci nebo Vašek Koubek. Přijďte se bavit a pomozte lidem bez domova. Best Fest už tuto sobotu. Brno, Bratislavská 68. Kapacita Káznice je omezená. Předprodej na SMS Ticket. Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: 5.59 to je čas, kdy už jste vzhůru a kdy ladíte Radio Krokodýl. Máme pátek 18. září ze studia Radio Krokodýl. Vám dobré ráno přeji Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, krásný pátek přijeme. Případů klíšťové encefality je letos na jihu Moravy méně. Podrobnosti ve zprávách.
0: Co dáme po šesté, bude Beberexa. Dáme také Catherine and Waves. A bude i kapitán Demo. Co dnešní počasí, venku máme 13 stupňů, podle meteorologů by se nám měla ta mlha, co tam je, rozpustit a odpoledne by mělo být až 23, pršet dneska nemá.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji pěkné ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Díky suchu a horku evidují jihomoravští hygienici letos zatím méně případů klíšťové encefalitidy než loni. Dosud jí onemocnilo 30 lidí, meziročně o 6 méně. Klíšťata jsou však stále aktivní. Nynější počasí je pro ně příznivější. Čísla proto ještě nejsou konečná.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Zoo v Hodoníně rozšířila svou nabídku pro návštěvníky o novou papouščí stezku. Je v blízkosti pavilonu opic a tvoří 6 voliér s 25 exotickými ptáky 6 druhů. Návštěvníci mohli budování stezky sledovat v létě.
2: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
1: V Jihlavě začal 6. ročník studentské výstavy. Poprvé nabízí práce studentů obou místních středních uměleckých škol. Po 5 letech výstava změnila místo konání. Je v bývalé vojenské v Šatlavě a potrvá do 24. září. Čeští volejbalisté postoupili na mistrovství Evropy do vyřazovacích bojů ze 4. místa ve skupině A. Rozhodla o tom včerejší výhra Řecka nad Slovenskem 3-1. V osmifinále se utkají s Belgií, která ovládla skupinu C. Hrát se bude v Turíně v pondělí od 16 hodin.
3: 4 růže, 8 píp stále v akci. Nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu. Mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. 4 růže, ve Veří 32.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna po pojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů mezi 182. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Na silnici 43 na trase mezi Brnem a Kuřimí u České došlo k dopravní nehodě vozidla, které po nehodě stojí na krajnici. Kolona se netvoří, naopak se ale zdržíte ve směru z Vyškova do Brna mezi Lažany a Lipůvkou. A na Brněnsku se místy tvoří mlha, nezapomeňte na mlhovky. Pro Radio Krokodýl z Global Assistance Lenka Ruštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 2,5 minuty po 6. hodině raní, přejeme vám dobré ráno.
1: Hezké ráno, přesně jak říkala Lenka v dopravě, připomeňme si, kde máme mlhovky, protože jsme je teď dlouho nepoužívali i já jsem si musela osvěžit paměť.
0: No ale prosím vás, když přijete do kolony nebo do města, tak je zase zasněte, jak to nepalíte mezi oči tomu, co je za váma.
1: Tak to bychom si měli taky možná dneska ještě připomenout.
0: Dobré ráno.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Víte, jaký je rozdíl mezi teroristou a manželkou? S teroristou se vyjednávat dá.

0: kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 10 minut k tomu, pojďme se mrknout, co přinesla historie v 18. září. Například 18. září roku 1357 moravský markrabě Jan Jindřich povolil městu Brnu pořádat třetí výroční středověký jarmark. 14-denní trh měl začínat každoročně 7. neděli před Velikonocemi a zařadil Brno k nejvýznamnějším trhovým městům své doby. Můžeme také zmínit rok 1848, kdy na českých gymnáziích byla zavedena čeština jako vyučovací jazyk. V roce 1916, zhruba po roce od otevření, se protrhla přehrada Desná. 62 lidí zemřelo. Byla to největší katastrofa spojená s havárií na přehradě v historii v českých zemích. Mrkneme také na rok 1934, kdy byla premiéra Janáčkovy opery Osud tady u nás v Brně. A v roce 1941, ještě jednou Brno, při železniční nehodě v brněnských Židenicích zahynulo 18 lidí. A v roce 1994 ze Staroměstského náměstí v Praze odjel na kole na tříletou cestu kolem světa pan Vítězslav Dostál. První Čech, který takovou cestu vykonal. Co zmíníme ze světa? Například v roce 1793 prezident George Washington stříbrnou zednickou lžící položil základní kámen budovy Kapitolu ve Washingtonu DC. V roce 1809 v Londýně otevřeli novou budovu královské opery Royal Opera House. Co se týče událostí, které k nám asi něco řeknou, tak to bude ze světa asi úplně všechno. Kdo pak dneska slaví narozeniny? Tak v podstatě našel jsem tady jediného. Zpěvák Jakub Smolík, ten dneska slaví narozeniny 67. Kdo dneska slaví svátek, je to Krištof. My gratulujeme a přejeme dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl.

0: Pojď sem.
1: Kapitán Nemo a Zlatíčka na Krokodýlu 17,5 minuty po 6. hodině ranní, kdy má pro nás Katka připravené stručné zprávy.
2: A to jde předpověď počasí.
1: Venku máme 13 stupňů, teda v Brně. Vyškov ten hlásí stupňů 9. Břeclav tam je stupňů 10, ve Žďáru nad Sázavou je jenom 6 stupňů. Odpolední teploty by měly být mezi 20 až 23 stupni. Pršet dneska nebude.
3: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. V noci na čtvrtek zemřela v hospici v Rajhradě u Brna Ludmila Javorová, jedna z nejvýraznějších postav neoficiálních církevních struktur za komunistické totality. Byla tajně vysvěcena na kněze, zemřela ve věku 94 let. Prezident Petr Pavel podepsal novelu stavebního zákona, která má urychlit a usnadnit povolování staveb. Novelu předložili představitelé vládní koalice jako poslanecký návrh loni po volbách. Buckinghamský palác se ostře ohradil vůči tvrzení bratra princezny Diany Charlesa Spencera. V nové knize obvinil krále Karla III., tehdejšího prince Charlese, že měl po tragické smrti Diany v roce 1997 prohlásit, že bude brzy zapomenuta. Program druhého kola Extraligy zavede Kometu znovu na led soupeře. Dnešní utkání svede dohromady celky Třince a Brna. Atraktivní zápas vypukne v 17 hodin a Kometa bude bojovat o první bodový zisk. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské

Kuchyňka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.

0: chcete a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro pizzu Ristorante v Bila klubu za 49,90 a olivový olej Ondoliva 750 ml v Bila klubu za 149,90. Bila, to dobré začíná u nás.
3: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: 6.31, to je přesný čas, máme pro vás dobrou zprávu. Pohonné hmoty, které jsou neuvěřitelně drahé, my pro vás máme za jeden jediný telefon.
2: Stačí totiž vychytat výherní hit, dovolá jste jako první a vyhráváte. A včera se to povedlo komu?
1: Lučkovi.
3: Poslouchám v Brně Radio Krokodýl a vyhrál jsem benzín zadarmo. Doruču jídlo, a takže to se bude hodit a vezmu přítelkyni na výlet.
1: To bude hezké, zase nějaké plusové body, ty se hodí vždycky.
2: No, můžete je získat i plusové body, samozřejmě s pohonnými hmotami i dnes, a stačí si pohlídat tento hit, je to Miley Cyrus Wrecking Ball.
1: To tam vlastně na tom baloně se kutálí,
2: na té kouli. Ona byla na té kouli, co bourá ty zdi, že jo?
1: Mm-hmm. A moc toho na sobě neměla oblečenýho, že?
2: Bylo to sexy, ano.
1: Dobře, takže prosím vás, tohle písnička.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnici, jak to tam vypadá, to nám prozradí Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna po pojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů mezi 182. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Na silnici 43 na trase mezi Brnem a Kuřimí u České došlo k dopravní nehodě vozidla, které po nehodě stojí na krajnici. Kolona se netvoří, naopak se ale zdržíte ve směru z Vyškova do Brna mezi Vlašany a Lipůvkou. A na Brněnsku se místy tvoří mlha, nezapomeňte na mlhovky.
1: Pozor dejte na silnici 19 na trase Žďár nad Sázavou do Bystřice nad Prenštejnem. V Novém Městě na Moravě blokuje provoz nehoda, počítejte s kolonou a také s kratším zdržením. Na trase z Větrného Jeníkova do Jihlavy před Bílým kamenem vyšetřuje policie dopravní nehodu, i tam je provoz omezen. D1, kilometr 189 ve směru na Prahu stojí u Krajnice porouchané osobní auto.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7 minut po půl sedmé jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích se ptáme, proč musí rodiče chodit do práce.
3: Protože musí vydělávat penízky.
4: Musí do práce, aby mohli všechno koupit na penízky.
5: Protože musí pracovat.
6: Protože musí vydělat penízky, aby mohli koupit třeba nějaký tožený boty.
7: Aby mohli kupovat ptáky a nebo kupovat sladkosti.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Za 3 minuty bude 6:45, jak to venku vypadá s počasím. Brno hlásí 12 stupňů, Vyškov necelých 9, Žďár nad Sázavou 6, Břeclav tam je stupňů 10. Odpolední teploty podle meteorologů budou mezi 20 až 23 stupni, ráno a dopoledne sem tam mlhy, ale pak by mělo být i skoro jasno. A teď Katka.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Ředitel brněnského divadla Radost Pavel Hubička kritizuje výběrové řízení na nové vedení divadla. Radní Brna na doporučení výběrové komise ve středu rozhodli, že Hubičku od nového roku ve funkci nahradí Tereza Ondrová. Od dnešního dne do neděle se mohou lidé zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci během ní budou čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Slovenský premiér Robert Fico dnes navštíví Ukrajinu. Včera to oznámil šéf polské vlády Donald Tusk, který se tam také chystá a se svým slovenským kolegou se sejde. Jakub Menčík dnes zahájí duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům. V Praze se světová 15 utká v repríze třetího kola nedávného US Open s Tienem. Utkání začne v 15 hodin. Poté Jiří Lehečka vyzve světovou čtyřku Sheltona. Tolik přehled zpráv, hezké ráno.
3: Pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Smeku.

0: 7. září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se s Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Na zdraví. Vypadáš utrápeně, řediteli.
3: Ale firma stagnuje. Chtěl jsem utáhnout šroubky, ale mám pocit, že to nemám pod kontrolou.
2: No, to znám, všechno se řeší přes počítače, data uložená, bůh ví kde. Čert, aby se v tom vyznal.
0: Nesvěřujte správu sítě čertům. Pozvěte si Webstep, specialisty na správu a bezpečnost počítačových sítí. Webstep, máme jasnou vizi, jak překonat krizi. Volejte 840 840 700 nebo www.webstep.net.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Vyřešte stránky v rodinném albu i vánoční dárek pro babičku. Nechte si s rodinou nafotit pravé vánoční kouzlo. www.vánočnifoceníbrno.cz. S luxusními rekvizitami a v kompletně vyzdobeném vánočním fotostudiu ve 13. patře budovy M Palác. Výsledkem budou krásné vánoční fotky i novoroční přání. Těšíme se na rodiny s dětmi každého věku. Rezervujte si svůj termín vaší nové vánoční tradice na www.vánočnifoceníbrno.cz.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
10: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Mlha znepříjemnila cestu do práce nebo do školy nejednomu z nás.
1: Ano.
0: A taky na čase osvěžit si paměť, kde máme mlhovky a to, že je musíme používat. Nicméně, pokud přijdete do kolony nebo do města, tak radíme vypnout.
1: No, ono, jako když je úplná tma, tak neříkám, že nejsou nutné, jsou, ale spíše to horší teď v tuhle chvíli, kdy už je tak trochu vidět a vy ty světla zas tak moc nevidíte. Prosím, nezapomínejte na správné svícení. V tomhle počasí je samozřejmě důležité vidět, ale ještě důležitější je být viděn, což znamená, že ty zadní mlhovky byste měli používat, ale zase přesně jak říkala Katka, když přijdete do města nebo to trochu zřídne nebo do kolony, tak je vypněte, jako není nic příjemného, když vám ty mlhovky pálí přímo do očí. A to budu furt rozsvěcet a zasínat. No to máte pravdu, to máte jak s blinkama nebo se stěračema.
0: To se nedá nic dělat, taky doporučujeme delší rozestupy dodržovat, nespěchejte v klídečku, ať se vám nic nestane.
1: A přejem šťastnou cestu. Dobré ráno.
2: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Dali jsme si Train tady u nás na Rádiu Krokodýl 2:15 a bude 7 hodin. Dobré ráno.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz. Rádio Krokodýl.
2: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Hru Matka uvádí Mahenovo divadlo v 10 hodin. Magickou baladu Letnice uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 19 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Ber za kliku a otvírej. Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený, za 990 korun.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Minuta schází do 7. hodiny raní. Vy jste s Krokodýlem i dnes v pátek 18. září. Katka má další zprávy. Dobré ráno.
6: Pěkné ráno. Vizuální show v Brně zahájila festival Prototyp. Podrobnosti za chvíli.
0: Co dáme po 7. bude Maroon 5 a Christina Aguilera. Eurythmics. A taky dáme Miraje. Jako co počasí, máme tam chladno, alespoň v centru města Brna je v téhle chvíli zatím jenom 12 stupňů. To větší je zima, ještě větší je ve Vyškově, tam je necelých 9 a ve Žďaru nad Sázavou mají stupňů 6. Znojmo i Břeclav hlásí zhodně 10 stupňů. Až se nám rozpustí ta oblačnost a také ty mlhy, bude skoro jasno a teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Vizuální show s názvem Cesta světla, vytvořenou speciálně pro interiér kostela svatého Jakuba v Brně, včera začal 12. ročník festivalu Prototyp. Stejný zážitek si mohou návštěvníci odnést ještě v sobotu a v neděli. Samotný festival začne 1. a skončí 3. října.
1: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
6: Včera začala druhá etapa proměny větrného parku u Břežan na Znojemsku. Výkon se víc než zdvojnásobí, turbín přitom bude na poli stát méně. Místo 5 budou 2. Nové větrníky budou dosud nejvyšší v Tuzemsku.
1: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
6: V mateřské škole v Dubňanech na Hodonínsku napadli podle České televize minulý týden 4letého chlapce jeho vrstevníci. Dítě je v pořádku, případem se ale začala zabývat policie i vedení města. Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia dnes kolem poledne oznámí svoji první nominaci. Je možné, že španělský kouč na start nového ročníku Ligy národů překvapivě povolá i německého útočníka Ryana Naderiho, který má po matce také české občanství.
7: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme na silnice, slovo má Lenka.
8: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna po pojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů mezi 173. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Navíc místy komplikuje dopravu mlha, nezapomeňte proto na mlhovky. V Brně na okruhu v Porgesově ulici před sjezdem do Křížíkovy ulice ve směru na Královo pole překáží nehoda kolona od Rokitovy ulice. Místu se raději vyhněte. Na silnici 43 se zdržíte ve směru z Vyškova do Brna u Lipůvky. Na silnici 52 z Pohořelic do Mikulova na mostě přes nádrž Nové Mlýny stojí nepojízdné auto a doprava zpomaluje v obou směrech. Na silnici 23 od Třebíče na Brno na výjezdu z Rosic stojí porouchané vozidlo, doprava zpomaluje v obou směrech. A na trase z Větrného Jeníkova do Jihlavy před Bílým kamenem vyšetřuje policie dopravní nehodu. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Tři minuty po 7 hodině raní se dívám na dvě vstupenky na představení do divadla Volka Polívky, na představení s názvem Ztratili jsme Stalina.
1: A získat je můžete už za chviličku v soutěži s brněnským Hantecem, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Na úřadě. Pan Liška vzbudí spícího kolegu a ptá se ho: hele, jdeš s náma na oběd nebo budeš pracovat bez přestávky?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7:11 k tomu je tady Brněnské Hantec, o co hrajeme. Máme tady pro vás dvě vstupenky do divadla Bolka Polívky na představení s názvem Ztratili jsme Stalina. Bude se to hrát 25. září od 19 hodin.
2: A já myslím, že dneska ten Hantec bude hodně jednoduchý. Tak volejte studio 603 103 103.
1: Na co se to dneska Žanek ptá, cože máte uhodnout a takzvaně rozklíčovat?
3: Koumíte, co to je fónový numero?
1: Fónový numero, co to může být? Rádio Krokodýl, dobrý den.
4: No.
2: Kdo pak?
4: Slyšíme se?
2: No, my jsme vám nerozuměli jméno.
4: No.
1: Vůbec nic není slyšet.
2: Jaký špatný signál.
1: Ano, já jsem rozuměl du signál, špatný.
4: Je to trochu lepší.
2: No, sekáte se nám.
1: Asi o 2%. Zkusíme to jméno, kdo se nám dovolal?
4: Jo, já jdu jenom tady.
1: Už je to slyšet?
2: A jak se jmenujete? Jak se jmenujete?
4: U telefonu Hana.
1: Hani, no. Dobrý den. Co to znamená fónový numero?
4: Fónový numero, tak nějaká nápověda. Numero je číslo.
1: Ano.
2: A fónový?
4: A fónový, jaký bude to číslo, tak přemýšlím.
1: Máte ho u ucha.
2: No.
4: No, telefonní číslo.
2: No.
3: Fonový numero je telefonní číslo.
1: My jsme říkali, že dneska to bude jednoduché.
2: Mm-hmm. Tak lístky do divadla jsou vaše.
4: Děkuji mnohokrát.
1: Užijte si to, je to skvělé představení. Mějte se moc hezky. Naschranou.
2: Naschranou.
4: Děkuji. Naschranou.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Katy Perry, Hot and Cold na rádiu Krokodýl, 9,5 minuty před půl osmou, kdy má pro nás Katka připravené stručné zprávy.
1: A to jde předpověď počasí.
0: Ještě než zatím počasím vyrazíme aktuálně z Brna, máme tady nehodu za Husovickým tunelem ve směru do Krpole. Ta nehoda je až za tím tunelem, ale kolona už je přes celé Tomkovo náměstí a je v podstatě až skoro k Vinohradům. Tak jenom počítejte s tím, kolem Žilinských kasáren to taky samozřejmě moc nejde. Fakt dejte pozor. A teď to počasí. V Brně máme 12 stupňů, Vyškov hlásí necelých 9, Žar nad Sázavou stupňů 6, v Břeclavi je stupňů 10. Odpoledne, až se nám vyčasí a vyjasní, bude skoro jasno a teploty 20 až 23 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Díky suchu a horku evidují jihomoravští hygienici letos zatím méně případů klíšťové encefalitidy než loni. Dosud jí onemocnilo 30 lidí. Nynější počasí je však pro klíšťata příznivější, čísla proto ještě nejsou konečná. Městský soud v Praze dnes projedná odvolání v případu psychiatra Jana Cimického, kterému obvodní soud nepravomocně uložil 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti za vydírání a sexuální útoky. Odvolací senát se bude případem zabývat podruhé. Na poprvé odsuzující verdikt zrušil kvůli vadám. Americký prezident Donald Trump oznámil, že bylo dosaženo pokroku, který má vést ke zřízení základny americké armády v Polsku. V této souvislosti šéf Bílého domu vyzdvihl úsilí polského prezidenta Navrockého. Nizozemský pilot Formule 1 Max Verstappen ovládl netradiční závod motokár v Británii, ve kterém měl 100 soupeřů a startoval z posledního místa. Jedním z jeho soupeřů v závodě byl i český influencer Jan Liška. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
2: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
3: Ekonomy.cz Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
4: Je libo Akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Radio Krokodýl.
4: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Uni hobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.brně.cz. Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD.
7: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz
8: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
7: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
8: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
7: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
8: www.chlebíčkovýraj.cz
9: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
10: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
11: Už žádný, mami, restartuj to.
12: Už se mi nesekne při penaltě.
13: Už nespane, když páříme s klukama.
10: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
15: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
12: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
19: Je dobré mít dobré přátelé.
20: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Fandíme úplně všichni, hokejová extraliga nám začala a Kometa dneska má před sebou druhé utkání. Bude hrát v Třinci. A kdy se představí doma?
1: Představí se v neděli, budeme hostit Hradec Králové, myslím od 17 hodin,
0: přesně
1: je
0: tak,
1: to tak.
0: Tak.
1: No a my pro vás máme lupeny, tak volíte právě teď 603 103 103.
0: A máme pro vás rodinné vstupné, tedy celkem 4 kousky. Radio Krokodýl, dobrý den.
2: A dobrý den, zdravím Radka.
0: Radko, dobrý den, vy chodíte na hokej?
2: Ano, chodím.
0: S kým tak jako chodíte?
2: No, nejčastěji chodím se synem, že tam s ním už chodím vlastně od 6 let mm-hmm. a s kamarádkami.
0: S kamarádkami, tak můžete vzít dvě, protože máte rodinné vstupné, co vy na to?
2: No paráda.
0: No a ještě nám ukažte, jak budete pozbuzovat na Kometě.
2: Ole, Kometa do boje, všetky vám fandíme a modrobílé srdce nám bije.
1: Hej.
0: To vaše taky.
1: Tak taky je to vaše.
0: Vstupenky jsou vaše, gratulujem, pozdravujte holky, Sinátora, mějte se hezky.
1: Krásný den.
2: Pardon, já se omlouvám, jenom mi to teďka trošku vypadlo.
0: Jo, dobrý, no my jsme vám gratulovali, děkovali a přejeme hezký den, naschledanou.
2: Díky moc, díky, na škole. Krokodýl fandí z brněnské Kometě.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, tam to není úplně jednoduché, toho poměrně dost, začíná Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna po pojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů mezi 173. a 196. kilometrem. Osobní auta jdou v levém pruhu rychleji. Navíc místy komplikuje dopravu mlha, nezapomeňte proto na mlhovky. V Brně na okruhu v Porgesově ulici před sjezdem do Křižíkovy ulice ve směru na Královo pole překáží nehoda kolona od Rokytovy ulice. Místu se raději vyhněte. Na silnici 43 se zdržíte ve směru z Vyškova do Brna u Lipůvky. Na silnici 52 z Pohořelic do Mikulova na mostě přes nádrž Nové Mlýny stojí nepojízdné auto a doprava zpomaluje v obou směrech. Na silnici 23 od Třebíče na Brno na výjezdu z Rosic stojí porouchané vozidlo, doprava zpomaluje v obou směrech. A na trase z Větrného Jeníkova do Jihlavy před Bílým kamenem vyšetřuje policie dopravní nehodu. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštoková.
0: Lenko, děkujeme, jenom upozorňuji to, co říkala Lenka, ulice Porgesová. Za Husovickým tunelem je nehoda a kolona je velmi dlouhá. V podstatě začíná někde skoro u Vinohrad a kolem Židenských kasáren taky. Nic moc, tak šťastnou cestu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Máme 6 minut po půl osmé, dovolené a prázdniny jsou za námi. No a tak jsme se děti zeptali, tak jakože zpětně. Milé děti, kam vlastně jezdíte s rodiči na dovolenou?
2: No víš, já různě, třeba do Turecka.
3: Třeba do Německa.
4: Do Španělska.
5: Do Ameriky, do Maďarska, do Turecka a do toho, do Napitsa.
6: Do Tuniska.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
7: Jo.
8: Zajlou, já tu sám.

0: Jennifer Lopez právě teď na Krokodýlu. Právě teď znamená 4 minuty před 7:45. V Brně máme 12 stupňů. Říkáte si, jo, to je zima. No a třeba ve Vyškově mají 9 a ve Žďaru nad Sázavou jenom 6 stupňů v plusu. Odpoledne budou ty teploty příjemnější, čeká se 20 až 23 stupňů a jak se nám rozpustí oblačnost a mlhy, bude i skoro jasno.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno, divadelní ceny Itálie znají své letošní nominanty. Brno má letos v užších nominacích 7 zástupců. Cenu za celoživotní mistrovství navíc převezme herečka Zdena Herfortová. Nejpozději dnes se budou muset sejít k prvnímu zasedání okrskové volební komise. Dohlížet budou na hlasování v říjnových obecních a senátních volbách. Česko dnes navštíví jordánský král Abdalah II. Jednat bude s prezidentem Petrem Pavlem i premiérem Andrejem Babišem. Budou hovořit o aktuální situaci na Blízkém východě i o možnostech další hospodářské a obranné spolupráce. Program druhého kola Extraligy zavede Kometu znovu na led soupeře. Dnešní utkání svede dohromady celky Třince a Brna. Atraktivní zápas vypukne od 17 hodin a Kometa bude bojovat o první bodový zisk. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Já ten krám vyhodím. Maruško, vytiskněte mi maily.
6: Ráda bych, pane řediteli, ale nemůžu se připojit. A tiskárna taky nejede.
5: Tak zavolejte Pepu, ať se na to mrkne.
6: Má dovolenou, pane řediteli.
5: Tak to se můžeme jít klouzat.
7: Znáte tyto situace? Skoncujte s nimi. Využijte služby profesionální správy počítačové sítě firmy Webstep. Novým zákazníkům nabízíme kontrolu sítě zdarma. Volejte 840 840 700 nebo navštivte www.webstep.net. Webstep. Profesionální správa počítačové sítě.
8: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
9: Vinylovou? A bude sama hrát?
8: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
10: Experto Family. Od V podlahy.
11: Baštím? Baštíš? Baštírna.
12: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
13: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz.
14: Mňam. Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
15: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
14: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
16: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
17: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
18: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
19: Když jde o zdraví.
17: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
6: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
3: Pro doma.
2: Datart uvádí Dny Merien.
1: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
1: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Krokodýl.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Slušná práce.
2: No to je hrozný. Zase ten alkohol. Brněnští strážníci řešili ve středu ulici Křenová případ muže, který seděl na chodníku a byl doslova na mol. 50-letý muž jim nadýchal rekordní hodnotu a pokračuje mluvčí městské policie Jakub Ghanem.
3: Muž s hlídkou městské policie překvapivě věcně komunikoval a odpovídal i na otázky ohledně data narození a dalších osobních údajů. Nebyl ale schopný bez pomoci chodit a hrozilo, že se poraní. Strážníci ho nechali podstoupit dechovou zkoušku a ta prokázala extrémní hodnotu přes 5,5 promile. Přivolali mu proto sanitku a zdravotníkům asistovali při jeho převozu na záchytnou stanici. Bohužel nešlo o jediný podobný případ v letošním roce, byť byla naměřená hodnota nejvyšší. Přes 5 promile strážníci naměřili dalším 5 lidem.
1: 5,5 v žíle?
2: To je prostě síla. A navíc, přátelé, dneska teda máme pátek, tak opatrně s tím alkoholem, ať vás tady v pondělí ráno nemáme ve svodce a nezařadíte se mezi ty rekordmany.
1: To já vždycky jako říkám, když někde někdo lupačí, bacha, ať tě nemáme ve svodce.
2: Přesně, to dělám to svým.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
4: No je to nejlepší po ránu.

0: Tom Jones a T-Mouse, Sex Bomb na rádiu Krokodýl 3 minuty před 8 hodinou.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Zveme vás na velký pivní nářez přímo v srdci Brna. Originální bavorská piva nejen z mnichovského Oktoberfestu ochutnáte od 16. do 20. září v Brně na náměstí Svobody. Užijte si babí léto uprostřed brněnské historie s napěněnou nádherou. Jubilejní 10. ročník Oktoberfestu letos na Svobodáku od 16. do 20. září. Zveme vás do brněnského kina Lucerna na americkou animovanou komedii Kojot vrací úder. Kojot Vilda

0: už toho má dost, tak se těšte na jeho velké dobrodružství. Kojot vrací úder v brněnském kině Lucerna v pátek 18. září od 15.30.
1: Rádio Krokodýl. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: 7 hodin 59 minut tomu, to je čas, kdy posloucháte Rádio Krokodýl, kde má Katka nachystané další zprávy. Dobré ráno.
5: Pěkné ráno. Případů klíšťové encefalitidy je letos na jihu Moravy méně. Podrobnosti za chvíli.
4: A co si dáme po 8? Například Shania Twain. Pharrella Williamse. A taky divokýho Billa.
6: Pošeptáš mi, co dělá
4: Teplota v Brně na 12 stupních, ve Vyškově na 10, nebo 9,5 úplně přesně, Žďárna Cazavou hlásí 6 a Znojmo hlásí 9,5. Odpolední teploty, až se rozpustí oblačnost a mlha, budou příjemné 20 až 23 a má být skoro jasno.
7: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
1: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Je 8, hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Díky suchu a horku evidují jihomoravští hygienici letos zatím méně případů klíšťové encefalitidy než loni. Dosud jí onemocnilo 30 lidí, meziročně o 6 méně. Nynější počasí je však pro klíšťata příznivější, čísla proto ještě nejsou konečná.
1: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
5: Zoo v Hodoníně rozšířila svou nabídku pro návštěvníky o novou papouščí stezku. Je v blízkosti pavilonu opic a tvoří 6 voliér s 25 exotickými ptáky 6 druhů. Návštěvníci mohli budování stezky sledovat v létě.
1: Rádio Krokodýl. Jihlavsko.
5: V Jihlavě začal 6. ročník studentské výstavy. Poprvé nabízí práce studentů obou místních středních uměleckých škol. Po 5 letech výstava změnila místo konání. Je v bývalé vojenské šatlavě a potrvá do 24. září. Čeští volejbalisté postoupili na mistrovství Evropy do vyřazovacích bojů ze 4. místa ve skupině A. Rozhodla o tom včerejší výhra Řecka nad Slovenskem 3-1. V osmi finále se utkají s Belgií, která ovládla skupinu C. Hrát se bude v Turíně v pondělí od 16 hodin.
8: 4 růže, 8 píp stále v akci, nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu, mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. 4 růže, ve veří 32.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
4: Dobré ráno, jdeme na silnice. Novinky odtamtud má pro nás Lenka.
9: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna popojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů mezi 167. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. V Brně na okruhu v Forgesově ulici před sjezdem do Křižíkovy ulice ve směru na Královo pole probíhá vyšetřování nehoda a kolona je od Rokitovy ulice, od Židenické i Svatopulkovy ulice. V Brně je kolona v Olomoucké ve směru do centra nebo v Kníňské ve směru na Žabovřesky. Na silnici 43 se zdržíte ve směru z Vyškova do Brna u Lipůvky a na Brněnsku v Oslavanech bourala dvě osobní auta. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Tři minuty po osmé, máme peníze.
1: Ano, jej. Aby byl váš start víkendu Suprovej, nabídneme 121 100 korun, tomu už za chviličku za náš krokodýlí zvuk.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Stěžuje si Jirka v práci. Já už to s tou svou ženou nemůžu vydržet. No tak se zbalte a jeď k moři. To mi bude huby platné, ona umí plavat.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 1 2 1 1 0 0.
2: Jo, to je částka, kterou hrajeme. 121 100 korun, vy jste ve frontě a můžete právě teď volat 603 103 103.
1: Ano, 121 100 korun českých, tady máme připraveno. Pro koho pak? Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Brichta z Příbrami.
1: Na Moravě.
3: Ota, ano.
1: Oto, vy jste se nám dovolal tenhle týden, nemáte velké štěstí.
3: Předevčírem.
1: Ostatním poraďte, jak jste to udělal.
3: No, zkouším volat a ono to vyjde.
1: Jo, ono to vyšlo. Tak co pro nás máte tentokrát za odpověď? A ať už je správná.
3: Tentokrát to zkusím jináč, už tam takový zvuky byly.
1: No.
3: Já si myslím, jestli to není odevření dozického zámku, to znamená zasunutí klíčku, odemknutí a znovu zaklapnutí.
1: Dobře, jdem to udělat.
3: Vysací dozický zámek.
1: Jasně, rozumím. Podle vás to zní takhle? Mě zajímalo, co na to řekne arbitr.
2: Tak se jdeme zeptat.
3: Poznáme
1: právě teď.
2: Ani zámeček.
3: Zase nic.
1: Tak zdravíme do Příbrami a Moravy. Mějte se hezky.
3: Mějte se zatím.
1: Naschranou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás.

0: O víkendu musím jak mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
1: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx 2000.cz.
2: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.
3: Let's go, girls.

0: Pharrell Williams a Happy na Krokodýlu dohrálo 9,5 minuty před 8:30, kde má pro nás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tonda ví, jaké nás čeká počasí.
0: Bude teplej, než je tam teď, to se určitě. V Brně máme jenom 12 stupňů, odpolední teploty 20 až 23. Až se nám rozpustí ta oblačnost a mlhy, bude i skoro jasno.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. V noci na čtvrtek zemřela v hospici v Rajhradě u Brna Ludmila Javorová, jedna z nejvýraznějších postav neoficiálních církevních struktur za komunistické totality. Byla tajně vysvěcena na kněze, zemřela ve věku 94 let. Od dnešního dne do neděle se mohou lidé zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci během ní budou čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Buckinghamský palác se ostře ohradil vůči tvrzení bratra princezny Diany Charlese Spencera. V nové knize obvinil krále Karla III., tehdejšího prince Charlese, že měl po tragické smrti Diany v roce 1997 prohlásit, že bude brzy zapomenuta. Jakub Menčík dnes zahájí duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům. V Praze se světová patnáctka utká v repríze třetího kola nedávného US Open s Tienem. Utkání začne v 15 hodin. Poté Jiří Lehečka vyzve světovou čtyřku Sheltona. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: To je úplně k sežrání.
14: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na Yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
15: Cože? Říkala Yogis?
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
17: Je dobré mít se o koho opřít.
2: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: another.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
2: Od pondělí do pátku nadělujeme pohonné hmoty, jestli je to benzín nebo nafta, to necháme samozřejmě na vás.
3: A můžete u nás vyhrát gratis, když vychytáte výherní song. Komu se to povedlo včera?
2: Lučkovi.
4: Poslouchám v Brně Radio Krokodýl a vyhrál jsem benzín zadarmo. Doruču jídlo, takže to se bude hodit a vezmu přítelkyni na výlet.
2: Tak pěkně to maloděk naplánováno. Dneska plánujte zavolat do Krokodýla, až se nám rozezní. Co pak?
3: Bude to Miley Cyrus Wrecking Ball.
2: Jak je to ten song?
3: Demoliční koule Wrecking Ball.
2: Až bude tohle hrát, volejte, pokud budete první, je to vaše.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Dobré ráno, jdeme na silnice, moc se nám tam nedaří, začíná Lenka.
5: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna popojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů mezi 167. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. V Brně na okruhu v Forgesově ulici před sjezdem do Křižíkovy ulice ve směru na Královo pole probíhá vyšetřování nehoda a kolona je od Rokitovy ulice, od Židenické i Svatoplukovy ulice. V Brně je kolona v Olomoucké ve směru do centra nebo v Kníňské ve směru na Žabovřesky. Na silnici 43 se zdržíte ve směru z Vyškova do Brna u Lipůvky a na Brněnsku v Oslavanech bourala dvě osobní auta.
2: Pozor, tak jdete na D1 před sjezdem na Lesní Hluboké na kilometru 167 ve směru od Prahy na Brno. Blokuje provoz nepojízdná dodávka, před tím místem je více než 2-kilometrová kolona. A pojďme se podívat do Brna.
6: Čau Pavel, Brno, k té Kníňské, tam je těsně u Opla, je havárka, jsou tam dvě auta v sobě, takže se tam začne štosovat. Za chvilku tam budou, teda už jsou tam benga, ale než to vyřešou, tak to bude chvilku trvat, tak zdarec.
2: Děkujeme, zdarec, tahle informace nám přišla do naší krokodýlí aplikace. Tak děkujeme.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
3: No je to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7,5 minuty po půl deváté jdeme s dětmi a trochu se protáhnout.
2: Ve školce Nelsné jsme se ptali, proč musíme sportovat.
3: Protože aby jsme byli silní a aby jsme byli slavní.
4: Aby nebyli tlustí.
5: Když někdo sportuje, tak pak je strašně rychlej v běhu.
6: Když někdo běží na běžícím pasu, tak je potom silnej a rychlej.
7: Aby ti chlapi se nám líbili.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Shakira na Krokodilu, 3 minuty před 8:45, před několika okamžiky se stala dopravní nehoda osobního auta a tramvaje na křižovatce ulic Merhoutova Jugoslávská právě teď, tak ještě jednou. Nehoda osobáku s tramvají Merhoutova Jugoslávská právě teď. Snad to bylo něco lepší. Co dnešní počasí? Zatím tam máme chladno, v Brně máme 12,5 stupně, Vyškov hlásí 10, Břeclav taky 10, ve Žďáru nad Sázavou je stupňů 7, odpolední teploty, až se nám vyjasní a projasní, budou až 23 stupňů a pršet dneska nebá.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Divadelní ceny Itálie znají své letošní nominanty. Brno má letos v uších nominacích 7 zástupců. Cenu za celoživotní mistrovství navíc převezme herečka Zdena Herfortová. Podání obžaloby kvůli korupci jihomoravských dálničních policistů komplikují další výslechy zahraničních svědků. Mohou začít asi za půl roku. Kvůli trestné činnosti příslušníků dálničního oddělení v Domašově na Brněnsku z let 2022 a 2023 bylo na začátku března obviněno 20 lidí. Městský soud v Praze dnes projedná odvolání v případu psychiatra Jana Cimického, kterému obvodní soud nepravomocně uložil 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti za vydírání a sexuální útoky. Odvolací senát se bude případem zabývat podruhé. Na poprvé odsuzující verdikt zrušil kvůli vadám. Nizozemský pilot Formule 1 Max Verstappen ovládl netradiční závod Motokár v Británii, ve kterém měl 100 soupeřů a startoval z posledního místa. Jedním z jeho soupeřů v závodě byl i český influencer Jan Liška. Tolik stručné zprávy, pěkné ráno.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Na zdraví!
4: Vypadáš utrápeně, řediteli.
3: Ale firma stagnuje. Chtěl jsem utáhnout šroubky, ale mám pocit, že to nemám pod kontrolou.
4: No, to znám, všechno se řeší přes počítače, data uložená, Bůh ví kde, čert, aby se v tom vyznal.
5: Nesvěřujte správu sítě čertům. Pozvěte si Webstep, specialisty na správu a bezpečnost počítačových sítí. Webstep, máme jasnou vizi, jak překonat krizi. Volejte 840 840 700 nebo www.webstep.net.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Ber za kliku a otvírej. Unihobby stylové interiérové dveře Grenada dub bělený za 990 korun.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
10: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
12: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší prospánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Datart uvádí Dny Merien.
14: Dny Merien, jo.
13: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
14: No to je sen.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín od 2 kusů 24,90 za kus pouze v pátek a vodku Sant Nikolaus půl litru za 119,90. Bila, to dobré začíná u nás.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys přijít.

0: Vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: 9 minut před 9 o tom, co může způsobit jeden nevinný telefonát v afektu.
3: A podrobnosti má mluvčí policie České republiky v Brně Andrea Cejnková.
4: Hezké ráno. V úterý odpoledne zalarmovali policii pracovníci brněnského úřadu práce. Zaměstnankyně call centra měla velmi znepokojivý telefonát s jedním z klientů, který se domáhal vyplacení sociální dávky. 32letý muž do telefonu křičel, že už na to nemá nervy a vezme brokovnici a všechny na úřadě postřílí. Netrvalo dlouho, pro rozohněného telefonisty se přišli policisté a putoval rovnou na služebnu, kde měl se vysvětlovat. Dalším šetřením kriminalisté zjistili, že podezřeli žádnou střelnou zbraně nevlastní a své výroky vysvětloval silným rozrušením a pocitem bezmoci v aktuální životní situaci. Muž svého jednání litoval a uvedl, že jeho slova nebyla míněno vážně. Přesto je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci, za který mu může v případě odsouzení hrozit až roční trest odnětí svobody. Co dodat? Lidé by si měli uvědomit, že i výroky, které jsou pronesené v afektu, mohou mít závažné právní důsledky. Takové vyhrožování obtížnou životní situaci nevyřeší. Mějte hezký den a naslyšenou příště.
2: Děkujeme.
3: Tolik policejní mluvčí Andrea Cínková, přijeme hezký pátek.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: jste s Rádiem Krokodýl, blíží se nám 9. hodina, bude tady přesně za 3 minuty.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
0: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Hru Matka uvádí Mahenovo divadlo v 10 hodin. Magickou baladu Letnice uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 19 hodin.
5: Zveme vás na Den mobility, který se koná 19. září ve sportovním areálu Hroch v Brně. Čekají vás ukázky práce hasičů, policistů a služebních psů, bike trailová show Vaška Koláře, policejní drony nebo basketbal na vozíku. Vyzkoušet si můžete cargo kola, Geronto oblek či výrobu smoothie na fruit bikeu. Proběhne také loutkové představení o bezpečnosti v dopravě. Den mobility u Hrocha v Brně už tuto sobotu od 10 do 18 hodin.
4: Rádio Krokodýl. I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi.

0: CZ. Kaufland.
1: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: 8 hodin 59 minut, to je čas, kdy ladíte Radio Krokodýl. Máme pátek 18. září, pracovní závěr 38. týdne. Ze studia Radia Krokodýl vám hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
3: A Tonda Kala, hezký den. Vizuální show v Brně zahájila festival Prototyp. Podrobnosti za chvíli.
2: Po 9. budou 90 v 9, jako třeba Morčíba. Vaya con Dios. A taky třeba Spin Doctors. Co dnešní počasí, sem tam se ještě někdy můžou vyskytovat drobné mlhy, až se nám to rozpustí a vyjasní se, bude teplota výrazně větší než je teď. V centru Brna máme teď 12 stupňů, odpoledne se čeká až 23.
4: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezké dopoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Vizuální show s názvem Cesta světla, vytvořenou speciálně pro interiér kostela svatého Jakuba v Brně, včera začal 12. ročník festivalu Prototyp. Stejný zážitek si mohou návštěvníci odnést ještě v sobotu a v neděli. Samotný festival začne 1. a skončí 3. října.
5: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
3: Včera začala druhá etapa proměny větrného parku u Břežan na Znojemsku. Výkon se víc než zdvojnásobí, turbín přitom bude na poli stát méně. Místo 5 budou 2. Nové větrníky budou dosud nejvyšší v tuzemsku.
5: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
3: V mateřské škole v Dubňanech na Hodonínsku napadli minulý týden 4letého chlapce jeho vrstevníci. Skákali po něm a kopali do něj. Dítě je v pořádku, případem se ale začala zabývat policie i vedení města. Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia dnes kolem poledne oznámí svoji první nominaci. Je možné, že španělský kouč na start nového ročníku Ligy národů překvapivě povolá i německého útočníka Ryana Naderiho, který má po matce také české občanství.
6: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Minutu a půl, po 9. hodině vyrážíme na silnice. Na telefonu v téhle chvíli máme Lenku. Lenko, přejeme dobré ráno.
7: Hezké ráno i vám. Na dálnici D1 ve směru na Brno na 167. kilometru došlo k dopravní nehodě dvou kamionů. Blokovaný je pravý jízdní pruh, kolona má 2 kilometry. Doprava vázne i před Brnem od 180. kilometru až k omezení na 196. kilometr. V Brně na okruhu v Porgesově ulici před jezdem do Křižíkovy ulice ve směru na Královo pole probíhá odklízení nehody. Kolona je od Rokitovy, Židenické i Svatoplukovy ulice. V Brně Knínské ulici u odbočky na Jundrov směrem do centra bourala dvě osobní auta. V Brně v Bohunické ulici u nájezdu na Vídeňskou bourala také dvě osobní auta a blokovaný je jeden jízdní pruh. A v Uherském Hradišti na Velehradské třídě došlo ke srážce osobního auta s nákladním. Provoz je tam částečně omezen. Pro Radio Krokodýl Global Assistant Lenka Roštoková.
2: Ještě nám pověste, co jste Lenko snídala, kdybyste byla tak hodná, aby jsme věděli, jak jste na tom.
7: Ty jo, měla jsem mysli a bílý jogurt.
2: Tak to je super, tak děkuji, ať se vám daří. Mějte se hezky.
7: Taky, mějte se hezky, na stranou.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 9:03, víkend je před námi, doufám, že se všichni těšíte.
1: Já se teda těším, ale já jsem si říkala, jak ta Lenka říkala, že snídala vločka bílý jogurt, jak jde úplně stejný mod jako my, že?
0: Dneska
1: co
0: úplně...
1: ty dneska měl taky?
0: Už si to nepamatuju.
1: Ne. Už je to dávno.
0: Hezké dopoledne.
2: Hit za hitem a přitom ani jedno.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pepo, platíš daně?
3: Pochopitelně platím.
2: A nejenom daně, ale i Lence, Ivaně, Kristýně.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: 13,5 minuty po 9. hodině mrkneme do naší mailové schránky. Program @krokodil.cz. Tam si píšete o hit vašeho života. Ahoj Krokodýle, chtěla bych písničku Baby Goodbye od Ale Farben. Je to písnička, která mi hrála v autě jako vaše novinka, když jsem si udělala řidičák a byla to moje první jízda s papírama. Děkuji za zahrání. Denis Brna. Tak jdeme vzpomínat a hrát.
0: Rádio Krokodýl. Hit vaše

0: 9 hodin 16 minut tomu. Kometáci se chystají na dnešní zápas v Třinci, zápas číslo 2. První v Litvinově nevyšel, dneska tedy druhý v Třinci, to uvidíme, ale každopádně doma se Kometa představí už teď v neděli proti Hradci a pokud chcete, právě v téhle chvíli tady mám pro vás rodinné vstupné, 4 vstupenky na utkání Komety a Hradce. Stačí zavolat 600 300 303. Radio Krokodýl, dobrý den.
1: Ahoj, tady Liběna.
0: Ahoj Liběno, chodíš na hokej?
1: S vnukem.
0: A ještě s někým?
1: No, někdy ještě s dcerou a zetěm.
0: Aha, tak můžete čistky všichni 4. Mám tady 4 vstupenky, souhlas?
1: Dobře, to je skvělý.
0: A jak tak moc pozbuzujete, když tam jste? Jaké pokřiky tak jako znáš?
1: Tak. Ole, Kometa do boje, horší do toho, horší do je.
0: A úplně do všeho, i do toho. Mně se líbí, že Kometa těch pokřiků má strašný kvantum. Třeba jako Pardubice mají pokřik velmi takový zajímavý a je to hrozně pestrý. Pardubice, nic jiného nemají. No, tak mohli by se od nás možná učit. Každopádně, gratuluju, 4 vstupenky jsou tvoje. Nezavyšuj, měj se hezky.
2: Krokodýl fandí z brněnské Kometě. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo Akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Radio Krokodýl.
7: Krokodýlí zvuky. Pravdivý. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun. A soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávej.
8: Pusťte slunce do svého domova.
9: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
8: A pozor, akce.
9: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz
6: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
13: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
12: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
13: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
12: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
13: Chlebíčkový ráj. Nebeská pochoutky pro chuťové buňky.
14: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.brně.cz. Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD.
15: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
16: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
17: Pro doma.
18: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
19: Chcete

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: Je dobré mít své jistoty.
6: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: 3,5 minuty po 9:30 jdeme vyzkoušet, jak dobře znáte to, co hraje Krokodýl. Jdeme hrát hit v jedné sekundě, když ho uhodnete, vyhrajete voucher v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika, to už najdete celkem 5x v Brně. Hit v jedné sekundě připraven na telefonní lince 603 103 103 a zní takto.
2: 3, 2, 1, go!
1: Pak to pokračuje. Tak kdo pak to zpívá, nebo jak se to jmenuje? Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, Libor, u telefonu.
1: Dobrý den, Libor, poznal jste?
3: Je to Iva Max?
1: Je.
3: Je, to je paráda.
1: Uhodl jste, gratulace, kam pak jedete, povídejte.
3: Jedu z Brna do Pořimi teďka, čistá cesta, hora.
1: No, tak to, když tam půjdete tak ve 3 odpoledne, tak to už bude vypadat jinak.
3: To bude.
1: Jo, znám to velmi dobře, jezdím tam tady každý den. Vy jste každopádně vyhrál poukaz, nebo respektive voucher v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika. Gratuluju k tomu.
3: Děkuju.
1: Mějte se, nashranou. A my si to dáme úplně celé.

Tohle nebyla 90 po 9. Tohle byl hit v jedné sekundě po 9. hodině rok 2019 a Ava Max. Uhodnutý od Libora na první pokus. Do 10. dáme z 90. Mike and the Mechanics. Bude také Saš.

0: a taky se chystá Saša. Těsně vedla. Jasně, Saša, je to podobné, ale je to úplně něco jiného. Zní to jenom stejně. Dneska hrajeme hlavně všem Krištofům, kteří slaví svůj svátek. Z Krokodýla pěkné dopoledne.
1: Hele, mně ten štatl přijde fakt jako dobrý pivko, to ti říkám od srdíčka. Počkej, ty už to nahráváš? Jo, sorry. Čau, tady MC Gay. Zvu tě na Starobrno štatl do vybraných podniků v Brně. Mapu hospod, kde čepujou štatl v top kvalitě, najdeš na štatl.starobrno.cz. Zvu tě, ale neplatím to, já tam samozřejmě nebudu po každý, i když tam jsem často.
2: Rádio Krokodýl. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Baštím? Baštíš? Baštírna.
7: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
8: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%.
9: baštírnaslatina.cz.
10: Mňam. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
11: Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny. V autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
12: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
13: Poslední příležitost užít si letos v Brně festivalovou atmosféru. Best Fest v Káznici přináší legendy. Kapela Mucha, Záviš, J.H. Krchovský a Krchov Band, Tysičáci nebo Vašek Koubek. Přijďte se bavit a pomozte lidem bez domova. Best Fest už tuto sobotu. Brno, Bratislavská 68. Kapacita Káznice je omezená. Předprodej na SMS ticket.
14: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
15: Unihobby.
14: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Rádio Krokodýl 90,9.

0: Pohodový UB40 nás na Krokodilu dovedli až k 10. hodině. Ta tady bude za 2 a čtvrt minuty.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Rádio Krokodýl.
2: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás na velký pivní nářez přímo v srdci Brna. Originální bavorská piva nejen z mnichovského Oktoberfestu ochutnáte od 16. do 20. září v Brně na náměstí Svobody. Užijte si babí léto uprostřed brněnské historie s napěněnou nádherou. Jubilejní 10. ročník Oktoberfestu letos na Svobodňáku od 16. do 20. září.
2: Rádio Krokodýl.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
6: Ty v Bauhausu nevedeme.
5: A Auschus našel byste?
6: To vás zklamu, bohužel.
5: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
6: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
7: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.

0: vyrazit. Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Po desáté si osolíme volume doprava David Guetta, tedy svým Satous and I. Pak ho možná osobíte ještě víc, dáme si Nirvánu. A pak se taky sklidníme, dáme Jelena. Zůstaň ještě jednu noc
0: přece. Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Zatím se úplně nevyjasnilo, oblačnost se nerozpustila, takže zatím teplota nestoupla. V Brně máme necelých 13 stupňů, Břeclav hlásí 11,5 až Žďár 11. Odpoledne, až se vyjasní, bude až 23 stupňů.
2: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkné dopoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: V úterý 22. září bude uzavřena budova úřadu na Měnínské 4. Důvodem je plánovaná odstávka elektrické energie, která potrvá od 8 do 16 hodin. Na Měnínské je umístěna telefonní ústředna pro všechna pracoviště úřadu a proto během odstávky nebude možné telefonicky kontaktovat ani pracovníky na ostatních pracovištích úřadu městské části Brno-Střed. O tomto víkendu se v Ostravě uskuteční dny NATO a dny vzdušných sil armády. Jde o největší bezpečnostní přehlídku v Evropě, kterou každoročně navštíví přes 200 tisíc lidí. Policie upozorňuje, že v okolí letiště v Mošnově mohou vznikat kolony a další dopravní komplikace. Návštěvníkům proto doporučuje využít veřejnou dopravu. Na akci pojedou speciální vlaky i autobusy a vstup je zdarma. Český ministr vnitra Lubomír Metnar bude příští týden v Mnichově jednat o migraci s ministry vnitra dalších zemí Evropské unie. Schůzky se na pozvání německého ministra Alexandra Dobrinta zúčastní celkem 18 ministrů a komisař pro vnitřní záležitosti Magnus Brunner. Čeští volejbalisté se v osmifinále mistrovství Evropy utkají s Belgií, která po překvapivé prohře Finů s Estonskem ovládla skupinu C. Hrát se bude v Turíně v pondělí o 16 hodin. Na velké akci se oba týmy dosud nestřetly.
4: Čtyři růže, 8 píp stále v akci. Nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu. Mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. Čtyři růže, Veveří 32.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Krátce po desáté jdeme na silnice, slovo má Kuba.
5: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Žilkově ulici skončilo osobní auto po nehodě mimo silnici. Provoz je omezený částečně. Na dálnici D1 na 167. kilometru z Prahy do Brna se likvidují následky nehody dvou kamionů. Pomalu pojedete od Velké Výteše. Dále na příjezdu do Brna zpomalují hlavně kamiony od Ostrovačic. A ucpává se průjezd Mikulovem na cestě z Rakouska. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánci Hubtilšar.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Je pátek krátce po 10. hodině a pokud nemáte program na zítřek, chcete přispět na dobrou věc a ještě jsou toho proběhnout, no něco pro vás mám. Nadační běh na podporu dětí z poruchou autistického centra. Běžíme s modrým srdcem a běžíme v tom společně. Ten bude zítra probíhat v Brně v Mariánském údolí. Startuje se v 10 hodin a je to program úplně pro všechny. Tak se přijďte proběhnout. Hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Vyměním sekundové lepidlo za 3 sekundové. Značka Nestíhám lepit.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Komu by se nehodil benzín zadarmo? Včera se zadařilo Lučkovi, který na Krokodýl odhalil jako první výherní hit na benzín.
2: Poslouchám v Brně Rádio Krokodýl a vyhrál jsem benzín zadarmo. Doruču jídlo, takže to se bude hodit a vezmu přítelkyni na výlet.
1: No a přátelé, dneska číháte na Miley Cyrus Wrecking Ball. To je ten hit, který si dneska hezky pohlídejte, až zazní celý od začátku. Voláte 603 103 103 a když budete první, vyhráváte benzín gratis.
3: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený, za 990 korun.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
6: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
7: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V Ahify hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. Ahify, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahify.cz.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
9: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
10: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. hellendoron.cz/Vyškov.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
14: Datart uvádí Dny Marian.
15: Dny Marian, jo.
14: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
15: No to je sen.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
17: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
18: Když jde o zdraví.
16: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
19: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Monte Snack přikoupit 3 kusů 10,60 za kus. A co plátky, Másdamer nebo Emmentaler, 120 gramů za 34,90. Bila, to dobré začíná u nás.

0: kmenu šetříme s krokodýlem.
1: Co by chtěl váš mlsný jazyček dnes poobědvat, tak na krokodýlu vás možná právě teď budeme inspirovat. Vyrazit můžete do brněnské pivnice U Čápa, kde dnes nabízí drůbkovou polévku s kořenovou zeleninou a k tomu je domácí sekaná plněná vejcem a klobásou, bramborová kaše s máslem a sterilovaná okurka. To vše za 169 korun. Vybrali jste si, tak dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu šetříme s krokodýlem.

0: pokud ještě nemáte plány na víkend, tak my pro vás máme tip, což takhle výlet do zoo v Hodoníně. Zahrada totiž rozšířila svou nabídku pro návštěvníky, a to o novou papouščí stezku. Je v blízkosti pavilonu opic a tvoří 6 voliér s 25 exotickými ptáky 6 druhů. Návštěvníci mohli budování stezky sledovat v létě, no a teď už je ready na vaši návštěvu, tak můžete vyrazit.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametyst. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametyst.cz.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschwitz našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
8: Po dramatické bitvě o Brno zůstává fotbalový Artist nadále na stadionu v Králově Poli. Už zase v roli domácího týmu, který přivítá protivníka přijíždějícího od Ještědu. Liberecký Slovan se usadil na druhé příčce tabulky. Artist stále baží po prvních domácích vodech. Artist Brno, Liberec. Sobota 19. září od 15 hodin. Těšíme se na vás.
9: SK Artist Brno.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Vyřešte stránky v rodinném albu i vánoční dárek pro babičku. Nechte si s rodinou nafotit pravé vánoční kouzlo. www.vánočnifoceníbrno.cz. S luxusními rekvizitami a v kompletně vyzdobeném vánočním fotostudiu ve 13. patře budovy M Palác. Výsledkem budou krásné vánoční fotky i novoroční přání. Těšíme se na rodiny s dětmi každého věku. Rezervujte si svůj termín vaší nové vánoční tradice na www.vánočnifoceníbrno.cz.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
13: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
14: Pro doma.
15: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Despacito.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: tímto krásným hitem od Lucie jsme se na krokodýlu posunuli až k 11. hodině. Krásné dopoledne přeje Katka a Petra má moc dobré zprávy.
1: Hezké dopoledne. Ztraceného servala, po kterém majitelé pátrali od neděle, se podařilo najít, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás do muzea. Technické muzeum v Brně pořádá 10. října víkend herních legend. Turnaj pro všechny, kteří si chtějí poměřit síly v počítačových klasikách a zahrát si o hodnotné ceny. Pozor, hráči! Na turnaji je potřeba se předem registrovat. Výherní víkend legend 10. října v Technickém muzeu v Brně. Více info na www.tmbrno.cz.
2: Rádio Krokodýl.

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Radio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
5: Po 11. na Krokodýlu Ed Sheeran. Budou Red Hoti. A taky nabídnu Evu Farnou. Přesně za půl minuty bude 11.
6: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
5: Dnešní den bude oblačný až polojasný, teploty 20 až 23 stupňů.
1: Cože?

0: V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Pěkné dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Serval, který se v neděli ztratil v Bystrci, byl nalezen. Více už mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
3: Majitelé ho spatřili přímo v Bystrci, relativně nedaleko od místa, odkud utekl. Zvíře ale bylo po 6 dnech na útěku, pochopitelně velmi vystresované, takže se ukrývalo v koruně stromu. Bohužel po pravděpodobně dost náročném putování nebyl v nejlepším stavu, takže s ním mladá žena spěchala na veterinární vyšetření.
2: Tolik nález ztraceného servala, po kterém se pátralo od neděle. Ode dneška do neděle se mohou lidé zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci během ní budou čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Svaz v pondělí informoval, že do kampaně se zaregistrovalo více než 12 000 dobrovolníků z celého Česka. Americký prezident Donald Trump podle svých slov pokročil ve výstavbě americké vojenské základny, která má být zřízena na území Polska. Jednalo by se tak o velký obrat oproti výrokům z jara tohoto roku, kdy nařídil stáhnout americké vojáky ze země. Nejlepší střelec historie NHL Alexandr Ovečkin odůvodnil svou účast v předvolebním spotu vládní strany Jednotné Rusko s tím, že je Rus a podporuje svou zemi. Útočník Capitals zároveň uvedl, že je pro mír a lásku. V Rusku dnes začaly parlamentní volby, první od té doby, co země zahájila v únoru 2022 plnohodnotnou invazi na Ukrajinu. Ovečkin ve videu stojí za ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem.
0: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
4: Hezké dopoledne taky na silnice. Policejní hlídka je právě teď v Brně na Údolní a pozor na trase mezi Brnem a Svitavami. U Černé hory došlo k dopravní nehodě vozidla, které skončilo převrácené mimo vozovku. Na místě právě teď zasahují záchranné složky a kolona se tvoří v obou směrech. Tak dejte si na to pozor, jeďte opatrně, pevné nervy, šťastnou cestou.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 3 minuty po 11. Krásné páteční dopoledne. Ještě teď na mě vyskočilo aktuální info. Soud dneska potvrdil doktoru Cimickému 5 let vězení a zákaz činnosti. Podrobnosti pro vás chystáme samozřejmě do zpráv. Jinak před námi soutěž s krokodýlem cestovatelem a ptát se budu na město, které se nachází nedaleko Moravského krasu. Budou tady vstupenky do divadla, buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Říká Pavlík tatínkovi. Tati, paní učitelka nám říkala, že si lidé mají navzájem pomáhat. Takže mi dneska uděláš domácí úkol?

0: 90. muzika DJ Bobo a Everybody tady u nás na Krokodýlu v 11:20, kdy jdeme soutěžit.
1: Krokodýl cestovatel.
0: Krokodýl cestovatel připraven, pokud vy také, tak volíte studio 603 103 103, protože tady pro vás mám dvě vstupenky do divadla Bolka Polívky na dětské představení s názvem O pejskovi a kočičce a hrát se bude 26. září, což je příští týden v sobotu, dopoledne od 9:30. Někoho už asi máme na telefonu, už zase ne, tak to nevadí, než se dovolá další z vás, tak nabízím nápovědy. Dneska se ptám na město ležící v údolí řeky Svitavy, kousek od města Adamov. Nedaleko něj se nachází například Moravský kras, systém jeskyní či zatopený lom v blízkosti vlakového nádraží vedle železniční tratě s průzračně čistou vodou. Město má průmyslový charakter, který se zachovalo do dnešních dnů. Tak jestli tušíte, na které město se ptám, tak voláte studio, někoho tam máme. Hezké dopoledne, Krokodýl, kdo se dovolal?
2: Ahoj, Verča.
0: Verča nebo Barča?
2: Veronika.
0: Verča, tak zdravím, Verčo, krásný pátek, jak se dneska máš?
2: Jo, dobrý, mám volno, uklízím a tak, super.
0: No, tak co jinak, jako jak jinak naložit s volnem, že jo? No, ideálně uklidit. No. Tak Veru, slyšel z nápovědy, o kterém město jde?
2: Já si myslím, že snad Blansko.
0: Je to Blansko, naprosto správně, lupeny do divadla jsou tvoje, velká gratulace.
2: Paráda, děkuju moc.
0: Máš doma nějaký dětičky?
2: No právě, že jo, tři lety, já nevím, jestli tam vydrží, tak snad.
0: Tak to aspoň vyzkoušíte, ne?
2: Taky jo.
0: Tak jo, tak doufám, že si to děcka užijou, já myslím, že by to mohlo klapnout a blahopřeju a hezký víkend. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
4: Per za kliku a otvírej. Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený za 990 korun.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
7: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
6: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
7: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
6: Chlebíčkový ráj, to jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
7: www.chlebíčkovýraj.cz.
8: Chlebičky z chlebičkového ráje, to můžu.
9: To je úplně k sežrání.
10: Zastudené lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
9: Cože? Říkala Yogis?
11: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
16: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
18: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.

0: akce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Jedna z nejvíce optimistických a pozitivních písní poslední doby. Krištof, život je krásný na krokodýlu. 3:30. Hezké dopoledne. Před námi Ronan Keating, taky bude Kesha. A pak už vám nabídnu krokodýlí zvuka 121 150 korun. Počkejte si na ně.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 11 hodin, 40 minut, linka 603, 103, 103, právě teď volná a už obsazená 121 150 korun. O tolik budeme teď hrát, s kým, koho zdravím, hezké dopoledne.
2: Dobrý den, Staňa z Hodonína.
1: Staňo, tak já vás zdravím, jaký vy máte pátek?
2: No, taky v klidu, v pohodě.
1: V klidu a v pohodě, tak to má být, tak jdeme na to. Hodně peněz je ve hře za tento zvuk. Ve vašem případě, kdyby to teď dopadlo dobře, na co byste to, za co byste to utratil, nebo jestli byste to vůbec utratil?
2: No, pomohl bych trošku dětskám a něco by se koupilo, to se potřebuje.
1: To se potřebuje, bezva. Něco pro děcka, tak děcka určitě taky budou držet pěsti. A já se ptám, co typujete?
2: No, já typuju utrhávání listu z hlávkového zelí.
1: Utrhnutí listu z hlávkového zelí za 121 150 korun a arbitr říká, že ani hlávkové zelí.
2: Ano.
1: Taky přesto krásný pátek.
2: Taky.
1: Nashledanou. No a v příštím kole budeme, přátelé, hrát zase o víc peněz, tak se držte krokodýla.
3: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz
0: Rádio Krokodýl. Rádi si pochutnáváte na poctivé domácí české kuchyni? V tom případě je pro vás restaurace Na knoflíku ta pravá. Kromě stálého jídelního lístku, ten je výběr z pěti menu a široká nabídka piv z malých českých pivovarů. Restaurace Na knoflíku, na Běhounské 9.
4: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
3: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
11: Vinylovou? A bude sama hrát?
10: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
12: Experto Family. Od V podlahy.
13: Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny. V autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
14: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
16: Datart uvádí Dny Merien.
17: Dny Merien, jo.
16: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
17: No to je sen.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Christina Aguilera a myslím, že její prvotina, která ji proslavila, Genie in a Bottle, tady u nás na Krokodýlu lehce před 12. Krásné poledne vám přeje Katka, se mnou už taky Petra, máme zprávy.
1: Hezké poledne, ceny pohonných hmot stále rostou a podle analytiků může být ještě hůř, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na velký pivní nářez přímo v srdci Brna. Originální bavorská piva nejen z mnichovského Oktoberfestu ochutnáte od 16. do 20. září v Brně na náměstí Svobody. Užijte si babí léto uprostřed brněnské historie s napěněnou nádherou. Jubilejní 10. ročník Oktoberfestu letos na Svoboďáku od 16. do 20. září.
5: Zveme vás do brněnského kina Lucerna na americkou animovanou komedii Kojot vrací úder. Kojot Vilda už toho má dost, tak se těšte na jeho velké dobrodružství. Kojot vrací úder v brněnském kině Lucerna v pátek 18. září od 15.30.
2: Rádio Krokodýl.
6: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Uni Hobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
7: Uni Hobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: KFC ti zase nabízí víc.
10: MacBooky Neo,
9: iPhone 17,
10: laserové projektory,
9: sluchátka Apple Beats
10: a stovky dalších cen.
9: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
10: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
9: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
2: Radio Krokodýl.
11: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Popolední na Krokodýlu, tedy Swims. Si ATC. Taky kapelu Činasky. Každý ráno, když si vzpomenu. Za minutu a čtvrt bude 12 hodin.
12: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes má být po celý den oblačno až polojasno a naměříme maximálně 23 stupňů.
13: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký pátek.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Díky suchu a horku evidují jihomoravští hygienici letos zatím méně případů klíšťové encefalitidy než loni. Dosud jí onemocnilo 30 lidí, to je meziročně o 6 méně. Klíšťata jsou však stále aktivní, nynější počasí je pro ně příznivější. Ceny pohonných hmot stále rostou. Podle údajů společnosti CCS je litr benzínu oproti stejnému období loni dražší o 10 korun. Nafta pak téměř o 15. Průměrná cena benzínu Natural 95 v celém Česku je 44,29 koruny za litr. U nafty 48 korun a 25 haléřů. Někdy je to ale i přes 50 korun. Analytici zároveň odhadují, že paliva budou dál zdražovat. V americkém státě Alabama byl smrtící injekcí popraven 49-letý Jeffrey Lee. K trestu smrti byl odsouzen za dvojnásobnou vraždu, spáchanou při loupežném přepadení v prosinci 1998. Lee měl být původně popraven plynným dusíkem, to ale soud před třemi měsíci zablokoval.

0: Hokejová Tipsport Extraliga dnes pokračuje 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavní šlágry bude patřit souboj Kladna a Sparty, tedy týmu, které ve středu při vstupu do sezóny zvítězili na kluzištích soupeřů. O první výhru budou usilovat mistrovské Pardubice v Litvínově nebo od 17 hodin také brněnská Kometa v Třinci.
1: 4 růže, 8 píp stále v akci, nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu, mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. 4 růže, ve Veří 32.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Hezké poledne taky vám, milí řidiči. Aktuálně v Brně policijní hlídky v ulicích Křížíkova a Židenická a jinak komplikace na D1. Na 194. kilometru u Brna ve směru na Vyškov došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla s dodávkou. Blokovaný je jeden jízdní pruh. Počítejte s přerušovanou kolonou, která se tvoří od Ostrovačic. Tak šťastnou cestu, pevné nervy a pokud o něčem víte, ozvěte se.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 12. se mnou už Jirka.
1: Nazdár, včera parádní akce, koncert na náplavce Filharmonie Brno i s Krokodýlem. Musím říct, že to bylo nádherné. Když hrají z mola, byla jsi tam někdy na té náplavce?
0: Ještě ne, čověče.
1: Tak i na náplavku se podíváme.
0: A Jirka hrál na housličky taky?
1: Na nervy maximálně.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
3: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Správného muže najdeš na každém rohu, řekl kdysi Bůh. Pak se zamyslel a udělal zemi kulatou.

0: Michal Hruza, Krokodýl pátek, začíná víkend.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: No, teď už jsme s našimi zlatíčky, dneska jsme ve školce v Židenicích a prcku se ptáme, proč se musíme naučit psát,
2: Protože abychom si mohli číst knihy.
3: Abychom mohli psát

0: kroužku
1: a aby jsme měli jedničky a ne pětky.
2: Aby jsme mamince mohli posílat dopisy nebo tátovi.
3: Proč se musíme naučit psát? Na to jsme se ptali našich zlatíček ve školce v Židenicí.
4: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo sestavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Je dobré mít spřízněnou duši.
3: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Blood Young Gang na kroku dělo, no a počasí o víkendu bude přát výletům, procházkám, no a k tomu patří taky dobré pivko.
1: Hele, mě ten štatl přijde fakt jako dobrý pivko, to ti říkám od srdíčka. Počkej, ty už to nahráváš? Jo, sorry. Čau, tady MC Gay. Zvu tě na Starobrno štatle do vybraných podniků v Brně. Mapu hospod, kde čepujou štatl v top kvalitě, najdeš na štatl.starobrno.cz. Zvu tě, ale neplatím to, já tam samozřejmě nebudu pokaždý, i když tam jsem často.

0: Family of the Year, krok uděláci, tak co pak děláte? Jste ještě v práci? Nebo už na cestě domů? Nebo už jste doma, krok uděláci? My vám k tomu hrajeme, víkend je tady a my pro vás máme tipy, kam vyrazit.
1: Krokodýl, hrdý mediální partner brněnské zoo.
2: Za zvířátky s krokodýlem.
0: Taky náš tradiční pohled do zoo Brno, Jan Bedřich na telefonu.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Tentokrát návštěvníky nalákám na další z přednášek o biodiverzitě. Tentokrát bude tématem pastva včera, dnes a zítra. Přednášejícím bude inženýr Vilém Jurek, který mimo jiné obdržel ocenění osobnost krajiny za jeho dlouhodobou ochranu přírody. Přednáška tedy jistě bude stát za to. Přijďte tedy ve středu 23. září od 5. hodiny odpolední do Zoo Brno. Vstup je zdarma přes nás služební vchod. Připomínám také, že se nám narodila mláďata u kapibar, takže to ve výběhu v horní části zoologické zahrady opravdu žije. A mláďata letos přivítali i například komby, povolci, manulové, bizoni, jelen milu, soby, vlci arktičtí, jeřáby a další. Na podzim má navíc zoo svoje speciální kouzlo. Přijďte ho tedy spolu s námi objevit. Máme otevřeno od 9. hodiny ranní do 6. hodiny večerní, přičemž pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby. Těšíme se na vaši návštěvu. Jsme Zoo Brno, jsme jedna smečka.
0: Moc děkujeme. Tip pro vás, Zoo Brno.
1: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
4: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13. do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
7: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Helendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. helendoron.cz/Vyškov.
8: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
9: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
10: Po dramatické bitvě o Brno zůstává fotbalový artist nadále na stadionu v Králově Poli. Už zase v roli domácího týmu, který přivítá protivníka přijíždějícího od Ještědu. Liberecký Slovan se usadil na druhé příčce tabulky. Artist stále baží po prvních domácích vodech. Artist Brno, Liberec. Sobota 19. září od 15 hodin. Těšíme se na vás.
11: SK Artist Brno.
12: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
13: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

No, vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Suga Vapes, nekrok udělo. Tak co Petra, co má v plánu, krom sobotního vysílání?
1: No, no ještě asi půjdu na návštěvu k našim.
0: Bude se vyležet, ležet si, odpočívat, co víš, si dáme do zpráv.
1: A budeme mluvit o nejslavnější kočce tohoto týdne. Serval, který se v neděli ztratil, tak už je zpátky doma, tak i o tom za chvilku.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: do 31. října více na lidl.cz. Čau a pa!
1: Na kraji zamíchy.
2: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Radio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
6: Po 13. Teddy Swims. Natasha Bedingfield. Dáme si mandraže. 13. hodina klepe na dveře.
7: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
6: Zítra čekáme příjemně polojasnou oblohu, teploty kolem 24 stupňů Celsia.
4: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Pěkné odpoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: Serval, který se v neděli ztratil v Bystreci, byl nalezen. Více už mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
9: Majitelé ho spatřili přímo v Bystreci, relativně nedaleko od místa, odkud utekl. Zvíře ale bylo po 6 dnech na útěku, pochopitelně velmi vystresované, takže se ukrývalo v koruně stromu. Bohužel po pravděpodobně dost náročném putování nebyl v nejlepším stavu, takže s ním mladá žena spěchala na veterinární vyšetření.
8: Tolik nález ztraceného servala, po kterém se pátralo od neděle. 78-letý psychiatr Jan Simický míří do vězení. Pražský městský soud dnes zamítl jeho odvolání proti dubnovému verdiktu obvodního soudu pro Prahu 4 a potvrdil tím 5-letý trest za 35 případů vydírání a 4 případy sexuálního násilí. Simický má zároveň na 10 let zákaz výkonu lékařské činnosti. Verdikt je pravomocný. Policie v kalifornském státě Santa Ana pátrá po zlodějích, kteří ukradli bronzovou sochu Ježíše Krista v hodnotě v přepočtu přes 1 000 000 korun. Na podstavci z ní zbyly jen nohy. Ve Spojených státech přibývá krádeží kovů, při kterých se zloději často zaměřují na cenné materiály, jako je měď. Basketbalová reprezentantka Eliška Joklová bude po návratu do České ligy hrát za Žabiny jen do konce roku. Poté se zapojí do připravované globální soutěže s názvem Project B. Soutěž se rozběhne v lednu a potrvá do dubna ve formě několika turnajů konaných v různých dějištích po celém světě. Potvrzenými jsou Valencie a Tokio.
10: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
6: Dejte pozor, v Brně máme straženého motorkáře v Žabovřeské ulici a další komplikace, stražený chodec. Ve Veveří ulici na křižovatce se Sokolovskou také dávejte pozor, kdyby cokoliv, volejte na linku řidičů.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Sedí dvě blondýnky v kavárně, jedna říká, tak co, jak ti dopadl řidičák, ty zkoušky? Vyhodili mě. A proč? No, před kruhovým objezdem bylo na značce napsáno 30, tak jsem ho 30krát objela. Počkej, a nepřepočítala ses?

0: Mandra, žena krokodýlo, no a teď jdeme do ulic.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Jaký byl týden z pohledu městské policie, i to zjišťujeme. Jakub Ghanem na telefonu.
2: Hezký den posluchačům do studia. V noci na středu strážníci chytili v centru Brna bostrého muže, který podle svědka rozbil skleněné vchodové dveře. U podezřelého třicátníka našli dlažební kostku a všimli si i poškrábaných okének parkujícího BMW. Muž je podezřelý z trestného činu. Ve středu odpoledne Lídka v Křenové ulici oslovila padesátníka sedícího na okraji chodníku, jestli nemá zdravotní potíže. Odpovídal sice na otázky, ale sám se neudržel na nohou. Strážníkům nadýchal extrémní hodnotu přes 5,5 promila a předali ho proto zdravotníkům. A klient přepravní služby ve čtvrtek údajně prostě křičel v autě a prudce tloukl do palubní desky, protože řidič nechtěl objet tramvaj, projet na červenou a jinak porušovat předpisy, aby ho dovezl dřív. Na cejlu prý chtěl vystoupit ještě za jízdy a vyvrátil dveře z pantu. Strážníci podezřelého vypátrali ve Hvězdové ulice. Tvrdil, že o poškození neví a řidiče prý prosil, aby jel pomalej. I tento případ bude mít úřední dohru. Přeji pěkný víkend a příjemný poslech.
0: Moc děkujeme, takový byl týden z pohledu městské policie Brno.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
6: Krokodýlí zvuky pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
7: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chladničky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
8: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
1: Radio Krokodýl.
9: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
10: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
9: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
10: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
9: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
10: Chlebíčkový ráj.
11: Nebeské pochoutky. Prochuťové buňky.
12: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
13: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na BYD v brně.cz. Autopokorný. Prodej a servis vozů BYD.
14: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
18: Vyřešte stránky v rodinném albu i vánoční dárek pro babičku. Nechte si s rodinou nafotit pravé vánoční kouzlo. www.vánočnifoceníbrno.cz. S
5: luxusními rekvizitami a v kompletně vyzdobeném vánočním fotostudiu ve 13. patře budovy M Palace. Výsledkem budou krásné vánoční fotky i novoroční přání. Těšíme se na rodiny s dětmi každého věku. Rezervujte si svůj termín vaší nové vánoční tradice na www.vánočnifoceníbrno.cz.
19: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
20: To je úplně k sežrání.
21: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
20: Cože? Říkala Yogis?
22: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
23: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
24: Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Xindo X na Krokodýlo a my pro vás máme krokodýláci tip. Nová T-Arena v Brně se otevírá veřejnosti. O víkendu 26. a 27. září vás na brněnském výstavišti čekají dva dny otevřených dveří. A vstup je úplně zdarma, připravený bude hudební program pro malé i velké, dobré jídlo, hlavně spousta muziky. V sobotu vystoupí třeba Sebastian, v neděli Martina Pártlová a během víkendu se představí i Městské divadlo Brno nebo Marian Vojtko s Terezou Mátlovou. No a jestli vás zajímá, jak nová T-Arena vypadá, tak se tam budou konat i exkurze. A živě bude vysílat z místa Radio Krokodýl. Tak se těšíme na vás už příští víkend, krokodýláci.

0: Sklo. Pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
1: Vinylovou? A bude sama hrát?
0: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
2: Experto Family. Od V podlahy.
3: Ber za kliku a otvírej. Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený, za 990 korun.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Baštím, baštíš, baštírna.
6: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
7: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz.
8: Mňam.
9: Tak tohle bude jízda. Autosalon Jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
10: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
11: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
12: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Poslední příležitost užít si letos v Brně festivalovou atmosféru. Best Fest v Káznici přináší legendy. Kapela Mucha, Záviš, J.H. Krchovský a Krchov Band, Tysičáci nebo Vašek Koubek. Přijďte se bavit a pomozte lidem bez domova. Best Fest už tuto sobotu. Brno, Bratislavská 68. Kapacita Káznice je omezená. Předprodej na SMS Ticket.
14: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
15: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
16: Pro doma.
17: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
18: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
19: Když jde o zdraví.
17: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
18: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
20: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
21: Vážně? A co umí?
20: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
21: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
22: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: byla.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Tohle je Pink na Krokodýlo, 14. hodinka, víkend, pokud plánujete tipy, možná kam vyrazit, tak my vám je taky dáme. A co si dáme do zpráv, to ví Petra?
1: Hezké odpoledne a náměstí Osvobození v Kuřimi se po opravách za 100 milionů korun znovu otevře, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Hru Matka uvádí Mahenovo divadlo v 10 hodin. Magickou baladu Letnice uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 19 hodin.
5: Zveme vás na Den mobility, který se koná 19. září ve sportovním areálu Hroch v Brně. Čekají vás ukázky práce hasičů, policistů a služebních psů, bike trailová show Vaška Koláře, policejní drony nebo basketbal na vozíku. Vyzkoušet si můžete cargo kola, Geronto oblek či výrobu smoothie na fruit bikeu. Proběhne také loutkové představení o bezpečnosti v dopravě. Den mobility u Hrocha v Brně už tuto sobotu od 10 do 18 hodin.
3: Radio Krokodýl. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9. Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penaltě.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 14. Michal Šulte. Vanessa May. A nebo divoký byl. Kdo vám bude hrát Krokodýl po 14. hodině?
9: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno, na Jižní Moravě teploty kolem 24 stupňů.
10: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Městská společnost Technické sítě Brno vyhlásila na jaře soutěž o novou podobu a realizaci girland v centru města. Nyní zadavatel vybídne vhodného kandidáta k jednání o dalším postupu. Řízení ještě není u konce. Výstava všech soutěžních návrhů se uskuteční ve druhé polovině října v Urban centru. Po rozsáhlé rekonstrukci za 100 milionů korun se náměstí Osvobození v Kuřimi znovu otevře veřejnosti. Oficiální otevření bude součástí víkendového programu oslav 800 let od první písemné zmínky o městě. Náměstí dostalo novou sochu, fontánu, víceúčelovou budovu i lavičky a stolky. Sloužit bude kulturním a společenským akcím i jako místo pro vánoční trhy.
2: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Místo 5 větrníků budou 2. Včera začala druhá etapa proměny větrné parku u Břežan na Znojemsku. Výkon se více než zdvojnásobí. Turbín přitom bude na poli stát méně. Nové větrníky budou dosud nejvyšší v Česku. Hokejová Tipsport Extraliga dnes pokračuje 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavní šlágry bude patřit souboj Kladna a Sparty, tedy týmů, které ve středu při vstupu do sezóny zvítězili na kluzištích soupeřů. O první výhru budou usilovat mistrovské Pardubice v Litvínově nebo od 17 hodin také brněnská Kometa v Třinci.

0: 4 růže, 8 píp stále v akci, nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu, mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna, 4 růže, Veveří 32.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Teď už míříme na silnice, víme, jak to jezdí.
3: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na ulici Veveří u křižovatky se Sokolskou došlo k nehodě osobního vozidla s chodcem. Kolona aut se táhne přes Svatoplukovou a Gajdošovu ulici do Židenic a souvislé fronty také čekejte na cestě přes Vinohrady do Líšně. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy vázne provoz mezi Ostrovačicemi a 196. kilometrem. Dlouhé zdržení na příjezdu do centra Kuřimi na cestě od Brna. Popojíždí se už od České. A v úseku 7 kilometrů se táhne přerušovaná kolona vozidel na příjezdu do Mikulova z Rakouska. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: A nadělovat benzín bude krokodýl.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Ulovte ve vysílání tento výherní hit. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Nový vedoucí úřadu nastoupí před své úředníky a říká: tak, ode dneška zavádím nový týdenní pracovní pořádek. V pondělí oddych po víkendu. Úterý příprava na pracovní den. Středa pracovní den. Čtvrtek oddych po pracovním dni. Pátek příprava na víkend. Sobota, neděle víkendové volno. Když domluví, tak se přihlásí úředník a říká: počkat, a v tu středu tady budeme jako do kolika?

0: tohle je Miley Cyrus.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: Ať už posloucháte v autě, doma, v práci, máme pro vás benzín. Kdo pak se dovolal do Rádia Krokodýl? Haló, kdo tam?
2: Ahoj, tady je Emil.
0: Emile, odkud voláš?
2: Já vás poslouchám v Blansku.
0: Proč pak voláš?
2: No, Miley Cyrus byla výherní písnička pro dnešek na benzín. Tak proto volám.
0: Je to tak, vyhráváš benzín, je to tvoje.
2: No, paráda, udělám si nějaký hezký výlet. Děkuju moc.
0: Zdravíme do Blanska, díky, že posloucháš, to se vyplatilo. Tak zdravíme na dílnu, nebo slyším tam nějaký ruch?
2: Jo, přesně tak.
0: Vyplatilo se to, zdravíme Blansko, ahoj.
2: Taky zdravím Brno, děkuju moc, ahoj.
0: Tak v Blansku se bude jezdit zadarmo, co vy krokodíláci, další výherní hit. Erik Pritz. Až uslyšíte Erika Pritze, Call on Me, volejte studio a my vám dotankujeme vaše plechové miláčky.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
3: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
10: Datart uvádí Dny Merien.
11: Dny Merien, jo.
10: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
11: No to je sen.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Chcete

0: A kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Je dobré mít se kam vracet. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Maroon 5, tohle kroku díl. Rádio, které vám bude dávat taky tipy na tento víkend tady v Brně na Jižní Moravě. A do toho nás roztancuje Jennifer Lopez. Pěkné odpoledne, Brno, Jižní Moravo.

0: Na Krokodýlu kvíni a my jdeme do ulic, máme dobrou zprávu.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Krokodýláci, máme dobrou zprávu. Možná, že jste zaregistrovali, že v Brně utekla šelma, taková kočička serval. Městská policie Brno informuje o tom, že už se našel. Tak víc už Jakub Ganem.
2: Jsem velmi rád, že můžu přinést dobrou zprávu a to, že křížence servala a kočky savanové se podařilo najít. Majitelé ho spatřili přímo v Bystrci, relativně nedaleko od místa, odkud utekl. Zvíře ale bylo po 6 dnech na útěku, pochopitelně velmi vystresované, takže se ukrývalo v koruně stromu. Pohybovalo se poměrně vysoko, takže strážníci požádali o příjezd hasiče a tím se kocoura podařilo sundat a umístit k majitelce do přepravky. Bohužel po pravděpodobně dost náročném putování nebyl v nejlepším stavu, takže s ním mladá žena spěchala na veterinární vyšetření.
0: V Brně se hledala kočkovitá šelma serval, který utekl z domácího chovu, tak se nakonec našel.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
4: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený, za 990 korun.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
8: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Karent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
9: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. hellendoron.cz/Vyškov.
10: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Líb, to se vyplatí.
12: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
15: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: 1. října v Technickém muzeu v Brně. Více info na www.tmbrno.cz.
1: Radio Krokodýl.
2: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Radio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
6: Opatrná jste Katy Perry. Budou Reddy Kirken. A nebo Dua Lipa. Přibližuje se 15. hodina.
7: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
6: V Brně máme aktuálně 23 stupňů Celsia, nejtepleji je v Hodoníně plus 24. Zítra čekáme opět polojasnou oblohu.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Pěkné odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: Ve Starém Lískovci vzniknou na 5 bytových domech v Dunajské ulici zelené střechy. Pilotní projekt má pomoci se zvládáním letních vln veder. Rekonstrukci za 14,5 milionu korun zaplatí městská část z vlastního rozpočtu. Práce by měly začít za 3 týdny a dokončení je v plánu na jaře příštího roku. Ozeleněná plocha bude činit zhruba 1700 metrů čtverečních.
1: Rádio Krokodýl. Vyškovsko.
8: Vojenská akademie ve Vyškově v tomto týdnu zažila nejvyšší nástup do kurzu základní přípravy v novodobé historii akademie, tedy od profesionalizace armády v roce 2005. V zářijovém termínu do výcviku nastoupilo 821 rekrutů. Loni v září jich nastupovalo okolo 460. Letos je tedy meziročně dvojnásobný počet.
1: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
8: Zoo v Hodoníně rozšířila svou nabídku pro návštěvníky o novou papouščí stezku. Je v blízkosti pavilonu a tvoří ji 6 voliér s 25 exotickými ptáky 6 druhů. Návštěvníci mohli budování stezky sledovat v létě. Trenér fotbalové reprezentace do 21 let Michal Bílek povolal pro závěr kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 6 nováčků. Je mezi nimi i účastník nedávného světového šampionátu Hugo Suchůrek. Naopak chybí opora mužstva Lukáš Ambros, který dostal premiérovou pozvánku do národního A týmu.
9: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
6: Jihomoravské silnice pro vás projíždí právě teď Jakub.
10: Pěkné páteční odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně počítejte s více než 2-kilometrovou kolonou na Jihlavské ulici do centra před Vídeňskou. Celkově kvůli pátečnímu provozu čekejte zdržení například na příjezdu do Židenic přes Svatoplukovu a Gajdošovu ulici. Ucpaná je cesta do Líšně okolo Vinohrad a zdržíte se také v centrální části města. Na Brněnsku v Modřicích před nájezdem na D52 od D2 došlo k nehodě, čekejte tam omezení. Hlavní tah z Brna do Svitav popojíždí v úseku Česká Lipůvka a na příjezdu do Mikulova z Rakouska má kolona přes 5 kilometrů. Pro Rádio Krokodýl z Globa Assistance Jakub Tilšár.
11: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Jirka s vámi za mikrofonem. V této hodině se podíváme na kozy, které se převážely v autě tady v Brně okolí. Spojíme se se státní veterinární správou Jihomoravského kraje. A mezi tím Dua Lipa, Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pane vrchní, platím. Co máte?
3: 10 korun.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Vinyly Furtado na Krokodýlo.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Krokodýláci, a teď už se jdeme podívat na případ ze Jižní Moravy. Představte si, paní vozila kozy v autě na akce. Ale víc už za krajskou veterinární správu Jihomoravského kraje. Martina Šustáková, tak zdravíme.
2: Zdravíme sluchače Rádia Krokodýl, když se řekne kulturní akce. Většina lidí si představí hudbu, tanec nebo divadlo. Veterinární inspektoři nedávno vyrazili na kontrolu edukativního programu s názvem Koza domácí. Jak už název napovídá, hlavními hvězdami byly kozy, ale ne ledajaké. Byly to kozy tancující, předváděly různé kousky kolem auta, někteří dokonce i na něm. Největší překvapení je ale čekalo ve chvíli, kdy zjistili, jak byly na místo dopraveny. Čtyřnohé účinkující totiž cestovali v zavazadlovém prostoru osobního automobilu. No a právě tady končí ta úsměvná část příběhu a začíná téma, kterému se veterinární správa věnuje velmi vážně. A tím je správná a bezpečná přeprava zvířat. Pravidla pro ochranu zvířat totiž neplatí jen pro kamiony nebo velké farmy. I několik koz převážení na místní akci musí mít vhodné podmínky, dostatek prostoru a větrání, aby nedocházelo ke zbytečnému stresu nebo utrpení. A pokud jsou zvířata součástí veřejného vystoupení, mají pořadatelé také oznamovací povinnosti vůči krajské veterinární správě. Pokud si nikdo ale není jistý, jaké povinnosti se ho týkají, může se na nás obrátit. Rádi poradíme, aby se zvířaty zacházelo odpovědně a s respektem, ať už cestují přes celou republiku nebo jen několik kilometrů na místní akci. A krajskou veterinární zprávu pro Rádio Krokodýl Martina Šestáková.
0: Moc děkujeme.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky. Pravdí do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
6: Pusťte slunce do svého domova.
7: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
6: A pozor, akce.
7: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
1: Radio Krokodýl.
8: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
11: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
10: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
11: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
10: www.chlebíčkovýraj.cz.
12: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Chcete?

0: akce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. I could stay awake just to hear.

Hele, mně ten štatl přijde fakt jako dobrý pivko, to ti říkám od srdíčka. Počkej, ty už to nahráváš? Jo, sorry. Čau, tady MC Gay. Zvuče na Starobrno štatl do vybraných podniků v Brně. Mapu hospod, kde čepujou štatl v top kvalitě, najdeš na štatl.starobrno.cz. Zvuče, ale neplatím to, já tam samozřejmě nebudu pokaždý, i když tam jsem často.

0: Tohle jsou na Krokodýlu Coldplay a my teďka jdeme hledat tipy na levný benzín.
1: Šetříme s Krokodýlem.
0: Dneska vybíráme benzín za 43,90, nafta 47,90. Pokud si říkáte kde, tak je to čerpací stanice Tank Ono, Brno, Slatina, ulice Hvězdoslavova 1B.
1: Šetříme s Krokodýlem. Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
2: Vinylovou? A bude sama hrát?
1: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
3: Experto Family. Od V podlahy.
4: Baštím? Baštíš? Baštírna.
5: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
6: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%.
7: baštírnaslatina.cz.
8: Mňam.
9: Po dramatické bitvě o Brno zůstává fotbalový Artis nadále na stadionu v Králově Poli. Už zase v roli domácího týmu, který přivítá protivníka přijíždějícího od Ještědu. Liberecký Slovan se usadil na druhé příčce tabulky. Artis stále baží po prvních domácích vodech. Artis Brno, Liberec. Sobota 19. září od 15 hodin. Těšíme se na vás.
10: SK Artis Brno.
11: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.brně.cz. Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD.
12: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Psledo domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
15: To je úplně k sežrání.
16: Za studené lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
15: Cože? Říkala Yogis?
17: Chcete

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
1: Zveme vás na velký pivní nářez přímo v srdci Brna. Originální bavorská piva nejen z mnichovského Oktoberfestu ochutnáte od 16. do 20. září v Brně na náměstí Svobody. Užijte si babí léto uprostřed brněnské historie s napěněnou nádherou. Jubilejní 10. ročník Oktoberfestu letos na Svobodňáku od 16. do 20. září.
0: Radio Krokodýl.
2: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny. V autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
0: Radio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
6: Půl 16. Rihanna. Jared Gates. Bude Vafarna. 16 hodin.
7: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
0: Radio Krokodýl. Počasí.
6: Pokud si říkáte, co počasí, zítra polojasno, teploty kolem 23 stupňů.
8: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
9: Pěkné odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
9: Ředitel brněnského divadla Radost Pavel Hubička kritizuje výběrové řízení na nové vedení divadla. Radní Brna na doporučení výběrové komise ve středu rozhodli, že Hubičku od nového roku ve funkci nahradí Tereza Ondrová. Hubička tvrdí, že výběrové komisi nebyla předložena část jeho koncepce, a to kvůli údajnému zásahu úředníků do materiálu. Silničáři zahájili tříletou přestavbu silnice první třídy mezi Pohořelicemi a Lechovicemi na Znojemsku. Vytížená silnice spojující Brno se Znojmem získá za 2 miliardy korun ve většině délky třetí pruh, mimo úrovňová křížení a zmizí terénní vlny. Tím se stane především výrazně bezpečnější oproti současnému stavu.
0: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
9: Loukami nad Malou Vrbkou vede nová křížová cesta. Jednotlivá zastavení jsou zhotovená z asi 2 metry vysokých neopracovaných kamenů, dovezených z poutních míst. Do nich jsou vsazeny obrázky malované na měděnou desku. Dominantou cesty je 5-metrový pískovcový kříž. Zítra projde jednotlivá zastavení křížové cesty krajovaný průvod a požehná jí velický farář Josef Vysloužil. Program druhého kola Tipsport Extraligy zavede brněnskou Kometu znovu na led soupeře. Dnešní utkání svede dohromady soupeře z přípravy, tedy celky Třince a Brna. Atraktivní zápas vypukne v Třinci od 17 hodin. Kometa bude bojovat o první bodový zisk v novém extraligovém ročníku.
10: Čtyři růže, 8 píp stále v akci, nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu, mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. Čtyři růže, Veveří 32.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
6: My na silnice víme, kdo jezdí.
11: Pěkné páteční odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně na Libušině třídě u křižovatky se Stamicovou ulicí bourala dvě osobní vozidla. S nejvýraznějšími kolonami počítejte například na Jihlavské a také na Poříčí, v obou případech před Vídeňskou do centra. Tradičně ucpané centrum města. Na cestě z Pohořelec na Mikulov u odbočky na Iváně bouralo osobní auto. Dlouhé zdržení hlásí řidiči ve zhruba 4-kilometrové koloně na příjezdu do Mikulova za Rakouska. A na dálnici D1 se popojíždí míst mezi Ostrovačicemi a 196. kilometrem. Ucpává se také příjezd do Brna po bratislavské D2 od 3. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tilšar.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Stolent.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: On. Byla jsi mi nevěrná? Ona. Kolikátého myslíš?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: No a teď si jdeme procvičit řeč jménem Hantec s Žankem. Žanku, ahoj.
2: Zdar, jak jsi měl skroksný. Gomity, co to je? Zvonek vo švistkách?
1: Zeptali jsme se v ulicích Brna.
3: Policajt. Něco s policajtem?
4: Nevím.
5: No, že se už vydá by Slivovice, ne?
6: Má nic společného s policií, že? Jako švestky, jako něco. Jakože jede policie, nebo já nevím.
4: No, švestky můžou být policajti, jo. A zvonek, klakson.
1: Pojďme to, Žanku, rozkodovat, co to tady je.
2: Zvonek vo švestkách je for o policajtech. Bytelný din.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
8: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený, za 990 korun.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
12: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
13: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
14: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
15: Když jde o zdraví.
13: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
16: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: KFC ti zase nabízí víc.
13: MacBooky Neo,
6: iPhone 17,
13: laserové projektory,
6: sluchátka Apple Beats
13: a stovky dalších cen.
6: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
13: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
6: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
15: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
16: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Je to tady krokodýláci, 121 tisíc korun za záhadný krokodýlí zvuk, to je on. Ptáme se, co to je, můžete volat, tipnout si a vyhrát velké peníze. No tak pojďte do toho. 603 103 103, právě teď, telefonní linka volná. Ptám se, kdo tam, odkud, alo?
2: Dobrý den, Petr.
1: Petře, zdravíme, odkud?
2: Teďka momentálně z parkoviště z Futurum.
1: Tak tipujte, hádejte, co to je.
2: Můj tip je oblečení spodního prádla.
1: Dobře, pánského nebo dámského?
2: Pánského.
1: Dobře. Takže oblékání pánského spodního prádla. Co na to, ano, arbitr? Je to ono nebo ne? Tak, není to pánské prádlo, ale třeba to bude dámské. Uvidíme další tip, ano, mějte se.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: O víkendu musím jak mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
1: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
2: Radio Krokodýl.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Uni Hobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
7: Uni Hobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové Zbrojovce v Brně.
9: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
10: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
11: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. hellendoron.cz/Vyškov.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
16: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz. Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Trevizo 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Tohle na kroku dílo Jason Derulo, teď už čerstvé zprávy s Petrou Čemurou.
1: Hezké odpoledne, majitelé už našli nejhledanější kočku v Brně, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Hru Matka uvádí

0: Je už tuto sobotu od 10 do 18 hodin.
1: Radio Krokodýl.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraj.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
2: Po 17. Imagine Dragons. A nebo Roxette. Je tady 5. hodina.
3: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Pokud si říkáte, co počasí, zítra polojasno, teploty kolem 23 stupňů.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Pěkné odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Serval, který se v neděli ztratil v Bystreci, byl nalezen. Více už mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
5: Majitelé ho spatřili přímo v Bystreci, relativně nedaleko od místa, odkud utekl. Zvíře ale bylo po 6 dnech na útěku, pochopitelně velmi vystresované, takže se ukrývalo v koruně stromu. Bohužel po pravděpodobně dost náročném putování nebyl v nejlepším stavu, takže s ním mladá žena spěchala na veterinární vyšetření.
4: Tolik nález ztraceného servala, po kterém se pátralo od neděle. 78letý psychiatr Jan Simický míří do vězení. Pražský městský soud dnes zamítl jeho odvolání proti dubnovému verdiktu obvodního soudu pro Prahu 4 a potvrdil tím 5letý trest za 35 případů vydírání a 4 případy sexuálního násilí. Simický má zároveň na 10 let zákaz výkonu lékařské činnosti. Verdikt je pravomocný. Policie v kalifornském státě Santa Ana pátrá po zlodějích, kteří ukradli bronzovou sochu Ježíše Krista v hodnotě v přepočtu přes 1 000 000 korun. Na podstavci z ní zbyly jen nohy. Ve Spojených státech přibývá krádeží kovů, při kterých se zloději často zaměřují na cenné materiály, jako je měď. Basketbalová reprezentantka Eliška Joklová bude po návratu do České ligy hrát za Žabiny jen do konce roku. Poté se zapojí do připravované globální soutěže s názvem Project B. Soutěž se rozběhne v lednu a potrvá do dubna ve formě několika turnajů konaných v různých dějištích po celém světě. Potvrzenými jsou Valencie a Tokio.
6: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
5: Hezké odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Heršpické ulici z centra u Hobby Marketu se srazlo osobně auto s nákladňákem. Očekávejte tam kolony. Na Libušině třídě u křižovatky se Stamicovou ulicí stále policisté došetřují nehodu dvou osobních vozidel. V obou směrech čekejte zdržení na ulici Zvonařka poblíž Dornichu. V úseku 4 km se zdržíte na příjezdu do Mikulova z Rakouska. A ucpaný zůstává hlavní tah z Brna do Svitav na úrovni Kuřimy. Zdržíte se i na příjezdu do centra Kuřimy od Brna. Pro Rádio Krokodýl z Globáci stánce Jakub Tilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Nejnovější sexuální poloha je na cibuli. Postup. Muž se svlékne a žena se rozpláče.

0: Julio na Krokodýlu. Benzín gratis.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: Jasně, že jo, my vám dotankujeme, krokodíláci. Tohle je vaše rádio, benzín gratis.
2: Ahoj, tady je Emil, poslouchám Rádio Krokodýl a slyšel jsem výherní písničku na benzín. Udělám si nějaký hezký výlet, moc krát děkuju. Poslouchám vás v Plansku.
0: Je to fajn, co krokodíláci, nechat si dotankovat gratis. Další výherní hit, Eric Prydz. Tohle, že slyšíte, volejte studio a dotankujeme.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
6: O víkendu musím jak mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chlebíčky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
7: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
1: Radio Krokodýl.
8: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
9: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.brně.cz. Autopokorný. Prodej a servis vozů BYD.
10: Datart uvádí Dny Merien.
11: Dny Merien, jo.
10: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
11: No to je sen.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
13: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo sestavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
14: To je úplně k sežrání.
15: Zastudené lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
16: Cože? Říkala Yogis?
17: Chcete

0: akce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Tohle je na Krokodýl Sherlock Holmes.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: A my se jdeme podívat, jaký týden proběhl z pohledu městské policie Brno. Mapuje to Jakub Ganem. Zdravíme.
2: Hezký den posluchačům i do studia. V noci na středu strážníci chytili v centru Brna bosého muže, který podle svědka rozbil skleněné vchodové dveře. U podezřelého třicátníka našli dlažební kostku a všimli si i poškrábaných okének parkujícího BMW. Muž je podezřelý z trestného činu. Ve středu odpoledne hlídka v Křenové ulici oslovila padesátníka sedícího na okraji chodníku, jestli nemá zdravotní potíže. Odpovídal sice na otázky, ale sám se neudržel na nohou. Strážníkům nadýchal extrémní hodnotu přes 5,5 promila a předali ho proto zdravotníkům. A klient přepravní služby ve čtvrtek údajně prostě křičel v autě a prudce tloukl do palubní desky, protože řidič nechtěl objet tramvaj, projet na červenou a jinak porušovat předpisy, aby ho dovezl dřív. Na cejlu prý chtěl vystoupit ještě za jízdy a vyvrátil dveře z pantu. Strážníci podezřelého vypátrali ve Hvězdové ulice. Tvrdil, že o poškození neví a řidiče prý prosil, aby jel pomalej. I tento případ bude mít úřední dohru. Přeji pěkný víkend a příjemný poslech.
0: Moc děkujeme, takový byl týden z pohledu městské policie.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametyst. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametyst.cz.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V podlahy.
7: Baštím? Baštíš? Baštírna.
8: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
9: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz.
10: Mňam.
11: Tak tohle bude jízda. Autosalon Jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
12: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
13: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
14: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
15: Vyřešte stránky v rodinném albu i vánoční dárek pro babičku. Nechte si s rodinou nafotit pravé vánoční kouzlo. www.vánočnifoceníbrno.cz. S luxusními rekvizitami a v kompletně vyzdobeném vánočním fotostudiu ve 13. patře budovy M Palác. Výsledkem budou krásné vánoční fotky i novoroční přání. Těšíme se na rodiny s dětmi každého věku. Rezervujte si svůj termín vaší nové vánoční tradice na www.vánočnifoceníbrno.cz.
16: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
17: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Mějte krokodýla v kapse každý den.
10: Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Capital Cities. Tohle je Kroku, díl tohle vaše rádio. Čerstvé zprávy s Petrou Očemurou.
1: Hezké odpoledne, zoo v Hodoníně má pro návštěvníky novinku, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na velký pivní nářez přímo v srdci Brna. Originální bavorská piva nejen z mnichovského Oktoberfestu ochutnáte od 16. do 20. září v Brně na náměstí Svobody. Užijte si babí léto uprostřed brněnské historie s napěněnou nádherou. Jubilejní 10. ročník Oktoberfestu letos na Svobodáku od 16. do 20. září.
3: Radio Krokodýl.
5: Per zakliku a otvírej. Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený za 990 korun.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým.

0: svozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
1: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
4: Po 18. z Krokodýla Depešáci. Bude poetika. Taylor Swift. Je tady 18. hodina.
5: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
4: Zítra čekáme polojasno, teploty kolem 23 stupňů.
6: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Ve Starém Lískovci vzniknou na 5 bytových domech v Dunajské ulici zelené střechy. Pilotní projekt má pomoci se zvládáním letních vln veder. Rekonstrukci za 14,5 milionu korun zaplatí městská část z vlastního rozpočtu. Práce by měly začít za 3 týdny a dokončení je v plánu na jaře příštího roku. Ozeleněná plocha bude činit zhruba 1700 metrů čtverečních.
2: Rádio Krokodýl. Vyškovsko.
7: Vojenská akademie ve Vyškově v tomto týdnu zažila nejvyšší nástup do kurzu základní přípravy v novodobé historii akademie, tedy od profesionalizace armády v roce 2005. V zářijovém termínu do výcviku nastoupilo 821 rekrutů. Loni v září jich nastupovalo okolo 460. Letos je tedy meziročně dvojnásobný počet.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
7: Zoo v Hodoníně rozšířila svou nabídku pro návštěvníky o novou papouščí stezku. Je v blízkosti pavilonu a tvoří ji 6 voliér s 25 exotickými ptáky 6 druhů. Návštěvníci mohli budování stezky sledovat v létě. Trenér fotbalové reprezentace do 21 let Michal Bílek povolal pro závěr kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 6 nováčků. Je mezi nimi i účastník nedávného světového šampionátu Hugo Suchůrek. Naopak chybí opora mužstva Lukáš Ambros, který dostal premiérovou pozvánku do národního A týmu.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
4: Jdeme na silnice, víme, jak to jezdí.
8: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Heršpické ulici z centra u Hobby Marketu se srazilo osobní auto s nákladním. Doprava tam zpomaluje. Silnější provoz zůstává na křižovatce ulic Zvonařka a Dornych a také přímo v centru na nádražní ulici u Husovy. Momentálně čekejte zpomalení i na dálnici D1, a to od 188. kilometru u Brna směrem na Vyškov po dopravní omezení na 96. A na rakousko-českém pomezí čekejte zdržení v koloně momentálně okolo 10 minut u Mikulova. Pro Rádio Krokodýl z Globa asistánce Jakub Telšár.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Pěkný podvečer, Brno, Jižní Moravo, jsme Krokodýl, jsme rádio, které nabízí benzín zadarmo, no a taky víme, co se děje, dáme vám tipy, kam vyrazit tento víkend.

0: Lady Gaga Just Dance. Přátelé, asi nejhledanější kočka v Brně a okolí. Ano, Serval, šelmička malá, která se hledala vlastně celý týden, už se našla. Víc už mluvčí městské policie Jakub Ganem.
1: Jsem velmi rád, že můžu přinést dobrou zprávu, a to, že křížence Servala a kočky Savanové se podařilo najít. Majitelé ho spatřili přímo v Bystrci, relativně nedaleko od místa, odkud utekl. Zvíře ale bylo po 6 dnech na útěku, pochopitelně velmi vystresované, takže se ukrývalo v koruně stromu. Pohybovalo se poměrně vysoko, takže strážníci požádali o příjezd hasiče a tím se kocoura podařilo sundat a umístit k majitelce do přepravky. Bohužel po pravděpodobně dost náročném putování nebyl v nejlepším stavu, takže s ním mladá žena spěchala na veterinární vyšetření.
0: Tak věříme, že malý Serval, šelma, kučičkovitá, bude v pořádku, hledalo ji celé Brno. Mluvčí městské policie Brno Jakub Ganem o tom, že se Serval našel.
2: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
3: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Je dobré mít společnost na cestách.

Krásně nám to voní, víkend už klepe na dveře, tleská nám, také doufáme, že se užíváte a že pomaličku už se chystáte na ten víkend. Bude stát s krokodýlem za to, za okamžik tip, kam vyrazit, spojíme se s brněnskou zoologickou zahradou.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Poetika, krokodýl.
1: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
2: Za zvířátky s krokodýlem.
0: No tak co, víkendu takhle vyrazit do zoo Brno? Tip pro vás, Jan Bedřich.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Tentokrát návštěvníky nalákám na další z přednášek o biodiverzitě. Tentokrát bude tématem pastva včera, dnes a zítra. Přednášejícím bude inženýr Vilém Jurek, který mimo jiné obdržel ocenění osobnost krajiny za jeho dlouhodobou ochranu přírody. Přednáška tedy jistě bude stát za to. Přijďte tedy ve středu 23. září od 5. hodiny odpolední do Zoo Brno. Vstup je zdarma přes nás služební vchod. Připomínám také, že se nám narodila mláďata u kapibar, takže to ve výběhu v horní části zoologické zahrady opravdu žije. A mláďata letos přivítali i například kombi, povolci, manulové, bizoni, jelen milu, soby, vlci arktičtí, jeřáby a další. Na podzim má navíc zoo svoje speciální kouzlo. Přijďte ho tedy spolu s námi objevit. Máme otevřeno od 9. hodiny ranní do 6. hodiny večerní, přičemž pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby. Těšíme se na vaši návštěvu. Jsme Zoo Brno, jsme jedna smečka.
0: Moc děkujeme, ty pro vás Zoo Brno.
1: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
1: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
7: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
9: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
10: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Helendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. helendoron.cz/Vyškov.
11: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
12: Už žádný, mami, restartuj to.
13: Už se mi nesekne při penaltě.
14: Už nespane, když páříme s klukama.
11: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Tady je Krokodýl, tohle byl Pokáč.
1: Radio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 19. Mika, relax. No a pak už budeme hrát na vaše přání, připraveni.
2: Radio Krokodýl a hity na přání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na přání. Na přání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota.

0: počasí.
1: Pokud si říkáte, co počasí, zítra polojasno, teploty kolem 23 stupňů.
0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Městská společnost Technické sítě Brno vyhlásila na jaře soutěž o novou podobu a realizaci girland v centru města. Řízení ještě není ukončeno. Výstava všech soutěžních návrhů se uskuteční ve druhé polovině října v Urban centru. Po rozsáhlé rekonstrukci za 100 milionů korun se náměstí Osvobození v Kuřimi znovu otevře veřejnosti. Oficiální otevření bude součástí víkendového programu oslav 800 let od první písemné zmínky o městě. Místo 5 větrníků budou 2. Začala druhá etapa proměny větrného parku u Břežan na Znojemsku. Výkon se více než dvojnásobí, turbín přitom bude na poli stát méně.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
3: Pěkný večer pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na výjezdu z Brna na Kuřim u Rozdrojovic zasahují záchranné složky u nehody dodávky s motorkářem. Celkově na cestě z Brna na Svitavy čekejte silnější provoz před Lipůvkou. Přímo v Brně už je provoz spíše plynulý. Silnější zdržení čekejte pouze na ulici Zvonařka u Dornichu. A nárazově doprava zpomaluje u Brna směrem na Vyškov kolem 195. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilšar.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Mika Relax, jsme Krokodýl, jsme vaše rádio, no a jdeme zvedat náladu, vejtek na přání, tohle náš interaktivní pořad, kdo pak se dovolal, haló?
1: Dobrý den, tady Marek, co celý je u Znojma.
0: Marku, zdravíme, tak povídej, koho pozdravíš?
1: No, já bych chtěl nechat zahrát pro všechny lidi, pro Davida Pleška, Pavla Stanka, Danu Žirkovou, pro Luďka Vaculu a pro všechny, pro Stánek Luženka, kteří tam jsou, protože dneska nám odešel nejlepší kámoš Jirka Žirka a budeme ho mít rádi a budeme ho mít v srdíčku, protože to byl statečný chlap a prostě bojácný, prostě to dobrý pracant a bude nám chybět. Jirku, budeš nám chybět, tady ta písnička je i pro něho. Pěkný husten, we all the love you.
0: Už to letí, zdravíme na Znojemsko a vy si pojďte taky zavolat. 603 103 103, je ty na přání.

0: Tak to ona, Whitney Houston, kroků díl. No a teď máme posluchačku, která brázdí ulice města Brna jako kurýrka. Kdo pak se dovolal? Ahoj.
1: Ahoj, tady Markéta a všechny krokodiláky moc zdravím.
0: My tebe taky, tak co vozíš?
1: Vozím většinou jídlo, a nebo vozím kytky, nebo takhle.
0: Mm-hmm. Rádi ti zahrajeme. Tak povídej, pro koho to bude?
1: No, já moc ráda poslouchám rádio Krokodýl, takže pro všechny krokodýláky, pro všechny moje kolegy, pro všechny v podstatě, co posílají. Díky za to, co děláte, díky za vaši práci a za to, že jste, protože jste úplně the best.
0: Tak děkujeme za všechny, i za tebe, že jsi v ulicích a že posloucháš. Eva Farná ti letí do auta, ahoj.
1: Díky, měj se, ahoj.
0: A vy volíte studio Krokodýla 603 103 103. Já jsem Mirka, ptám se, co vám pustím? To, co vám na uších uslyším, to vám pustím. Volat můžete na číslo 603 103 103. Tady jsou hity na přání.

0: Eva Farná na Krokodýlo. Maruška mi napsala: dobrý den, moc prosíme o zahrání písničky k narozeninám naší kamarádce Páje. A všem dnešním oslavencům, jsme na prodlouženém víkendu tady na Jižní Moravě a posloucháme vaše úžasné rádio Krokodýl. Tak zdravíme, děkujeme moc, Miciny na cestách z Mitsubishi Slaný. Holky, už to letí.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Pěkný večer na celé Brno, celou Jižní Moravu, tohle je Krokodýl, tohle vaše rádio. Máme zahrát taky pro Míšu, která poslouchá v Obřanech, tak do Obřan na zvednutí nálady. Něco, co vás roztancuje. Loko, loko.

0: tak to vám hraje Krokodýl, pěkný večer, Brno, Jižní Moravo. Tak kdo pak se nám dovolal do Krokodýla, slyšíme se, pěkný večer.
1: Ahoj Jirko, tady taky Jirka.
0: Ahoj, odkud nám voláš?
1: Z Mělčan, Jižní Morava.
0: Zdravíme, komu zahrajeme, co to bude?
1: Své milované ženě bych chtěl zahrát, jestli ta voda čo má držíš nad vodou.
0: Tak dáme si tuhletu pohodovku pro tvoji ženu, už to letí, jo?
1: Tak jo, díky moc, zdravím všechny krokodýláky a tebe taky.
0: My tebe taky zdravíme na Jižní Moravu, 603 103 103, Krokodýl hity na přání, tady jsme doma.

0: A máme fantastickou zprávu, protože už brzy budeme soutěžit taky o vstupenky na utkání brněnské Komety. Tak se nás držte, protože o víkendu budeme soutěžit.
1: Krokodýl fandí brněnské Kometě!
2: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
7: Chcete

0: A kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: To je úplně k sežrání.
2: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
1: Cože? Říkala Yogis?
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
5: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

Ves, ale ne, no a pozor, máme zahrát pro všechny Slavkováky, jak tady píše Lukáš, na zvednutí nálady, takže díky, že posloucháte i ve Slavkově u Brna. Posíláme Cyrila Krokodýl.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Vyřešte stránky v rodinném albu i vánoční dárek pro babičku. Nechte si s rodinou nafotit pravé vánoční kouzlo. www.vánočnifoceníbrno.cz. S luxusními rekvizitami a v kompletně vyzdobeném vánočním fotostudiu ve 13. patře budovy M Palác. Výsledkem budou krásné vánoční fotky i novoroční přání. Těšíme se na rodiny s dětmi každého věku. Rezervujte si svůj termín vaší nové vánoční tradice na www.vánočnifoceníbrno.cz.
8: Po dramatické bitvě o Brno zůstává fotbalový Artis nadále na stadionu v Králově Poli. Už zase v roli domácího týmu, který přivítá protivníka přijíždějícího od Ještědu. Liberecký Slovan se usadil na druhé příčce tabulky. Artis stále baží po prvních domácích vodech. Artis Brno, Liberec. Sobota 19. září od 15 hodin. Těšíme se na vás.
9: SK Artis Brno.
10: Děkujeme vám.
11: Děkujeme vám.
12: No vám i tobě a taky tobě.
13: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
1: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený, za 990 korun.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
1: Poslední příležitost užít si letos v Brně festivalovou atmosféru. Best Fest v Káznici přináší legendy. Kapela Mucha, Záviš, J.H. Krchovský a Krchov Band, Tysičáci nebo Vašek Koubek. Přijďte se bavit a pomozte lidem bez domova. Best Fest už tuto sobotu. Brno, Bratislavská 68. Kapacita Káznice je omezená. Předprodej na SMS Ticket.
2: Střecha nemusí stát Myland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
7: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
8: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Městská společnost Technické sítě Brno vyhlásila na jaře soutěž o novou podobu a realizaci girland v centru města. Řízení ještě není ukončeno. Výstava všech soutěžních návrhů se uskuteční ve druhé polovině října v Urban centru. Po rozsáhlé rekonstrukci za 100 milionů korun se náměstí Osvobození v Kuřimi znovu otevře veřejnosti.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Středeční krokodýlí pilíšek rozjíždíme, máme 16. září, jsme za půlkou měsíce, v půlce týdne a já věřím, že si užíváme skvělé hry s krokodýlem a užívat budeme dál. Hezkou noc.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Hezkou páteční noc, dneska Krištofové slaví svůj svátek a tak přejeme všechno krásné. Pánové, užijte si další hit u nás na Krokodýlu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Křížence servala ze soukromého chovu v Bystrci se dnes majitelům podařilo najít, a to nedaleko od místa, odkud utekl. Ukrýval se v koruně stromu. Na místo proto dorazili i hasiči. Ve Starém Lískovci vzniknou na 5 bytových domech v Dunajské ulici zelené střechy. Pilotní projekt má pomoci se zvládáním letních vln veder. Práce by měly začít za 3 týdny a dokončení je v plánu na jaře příštího roku. Zoo v Hodoníně rozšířila svou nabídku pro návštěvníky o novou papouští stezku. Je v blízkosti pavilonu opic a tvoří ji 6 voliér s 25 exotickými ptáky 6 druhů.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
2: Say low. Ya tú sabes, no hay más.

Při pátku hrajeme hit za hitem, Jarek přeje hezký poslech, mnozí z vás v barech, hospůdkách a restauracích a že jich je tady u nás na Jihu Moravy, tak si vychutnávejte ať už víno, pivo či něco dalšího jiného dobrého a k tomu vám my pošleme hit za hitem.

Rádio Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Páteční pelíšek si užíváte mnozí na cestách i za volantem, tak ať už pracovně třeba taxíkáři, ale vy všichni ostatní pohodu, dobrou náladu a hit za hitem. Právě za volant. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Městská společnost Technické sítě Brno vyhlásila na jaře soutěž o novou podobu a realizaci girland v centru města. Řízení ještě není ukončeno. Výstava všech soutěžních návrhů se uskuteční ve druhé polovině října v Urban centru. Po rozsáhlé rekonstrukci za 100 milionů korun se náměstí Osvobození v Kuřimi znovu otevře veřejnosti. Oficiální otevření bude součástí víkendového programu oslav 800 let od první písemné zmínky o městě. Místo 5 větrníků budou 2. Začala druhá etapa proměny větrného parku u Břežan na Znojemsku. Výkon se více než zdvojnásobí, turbín přitom bude na poli stát.

Půlnoce nám blíží. Jarek Hemala je s vámi na Krokodýlu. Věřím, že si, jak se patří, vychutnáváte krokodýlí plíšek, Krištofové svůj svátek, mnozí narozeniny či výročí, ať už děláte cokoliv, tak vám přejeme, ať si hezky vychutnáte. Hejte Krokodýla.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

Půlnoc se nám blíží, Jarek Hemala je s vámi, krásný poslech. Dnes máme Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy, jenom abyste viděli, a také Den církevních škol. To se ve světě slaví. Teď už další hity, Jarek Hemala přeje hezký poslech.

pomůže. Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Krokodýl. Krokodýl.

0: Radio Krokodýl. Hit za hitem.
1: I could stay awake just to hear.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Další ty jsou připravené u nás ve vysílání Krokodýla, teď ale také mezi naše nejmenší razíme. Ano, vydali jsme se do jedné z brněnských školek a našich zlatíček se ptali, co se dělá na diskotéce.
1: Mancovi a ze manželkem a ze chlapem. Vůbec to nevím.
2: Na diskotéku se tam může hrát a na plavání nebo někde muzika.
3: Diskotéce se tam tancuje.
4: Tam můžou být bombony nebo něco takového.
0: Co se dělá na diskotéce? Nás zajímalo, ptali jsme se na všech nejmenších. Z disco rozjíždíme další hity. Jarek přeje hezký poslech.

hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Radio Krokodýl absolutně nejposlouchanější region.

Šoféři si dáchnou u Vyškova, je tam nová krásná odpočívka a je výrazně větší, ano. Oáza klidu u Vyškova, je to možné. Vyčerpaným šoférům od půlky září slouží modernější a výraznější větší odpočívka na dálnici D1 ve směru na Brno. Řidiči zde natankují a v budoucnu si třeba zajdou i na oběd. Zrekonstruovanou odpočívárnu Vyškov od pondělí 14. září otevřel a využívají už řidiči, kteří právě po D1 míří sem k nám k Brnu. Je to krásné místo, příjemné, doufám, odpočinkové, bude se tam ještě spousta věcí určitě dodělávat, ale už teď, pokud tam míříte, nebo tímto směrem a odpočíváte, tak vám přejeme, ať už na 103 FM, nebo na vyškovské frekvenci 120,6 FM, příjemný poslech.

0: about you now.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Radio Krokodýl.

0: Didi na na na.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 120.